Olé! Tady je tvoje Metropole. Peter Brown je veterán taneční scény, který už od 70. let přináší funky beaty a nezapomenutelný groove. Jeho hudba je jako ten kámoš, co vždycky rozproudí atmosféru a donutí tě zvednout se ze židle. Peter Brown je klasik, který stále umí zahrát hit, co nezestárne. Připrav se na pořádnou dávku taneční nostalgie. Zůstaň naladěný, protože Metropole...

Tady je tvoje metropole. Dneska tě čeká Bo Anderson. Norský DJ a producent, který dokáže spojit house, pop a elektroniku v jednu hladkou jízdu. Jeho skladby jsou jako sklenka vína. Lehké, příjemné a plné chutí. Bo je jako kamarád, co ti přinese soundtrack k tvému dni a udělá z něj něco speciálního. Jeho styl je svěží, chytlavý a plný pozitivní energie. Zůstaň naladěný, protože

Tady je tvoje Metropole a tady je hlas, který rozproudí každý klub a vyrazí dech všem fanouškům dance music, Becky Hill. Tahle britská zpěvačka má energii, která je nakažlivá a hlas, co dokáže vyprávět příběhy plné emocí. Její styl je mix taneční hudby a popu, který prostě funguje. A to nejen na parketu, ale i v autě nebo doma na gauči. Kdyby hudba měla svou královnu, Becky by měla korunu. Tak zůstaň s námi, na Metropolitě čekají další zajímavé.

Tady je tvoje Metropole. Dneska se nám představí Ale Farben, německý DJ a producent, který do své hudby míchá barevné tóny houseu a elektroniky. Jeho sety jsou jako duha po letním dešti. Svěží, barevné a plné pozitivní energie. Ale Farben je jako ten kamarád, co ti přinese playlist na každý den v týdnu a nikdy tě nesklame. Jeho hudba tě zahřeje, rozproudí a přiměje tě usmívat se. Tak zůstaň naladěný, protože Metropole dneska maluje zvuky do tvého dne.

0: Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Old Schoolers. Zkušenosti našich hostů přesahují jednu generaci. Všichni se narodili v období socialismu. Jak se změnil svět před jejich očima? U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se ve studiu setkáváme s Janem Řezáčem. Co o Janovi říct? Zásadní informace je, že Jan je autorem knihy Web ostrý jako břitva. Dámy a pánové, Jan Řezáč. Ahoj, Jane.
1: Ahoj.
0: Já musím říct, že my jsme se před natáčením bavili o tom, že já mám tendenci všem jenom říkat Honzo. My máme kameramana Honzu, to je spousta hostů tohoto. A ty si necháváš říkat Jan. To je pro mě velmi neobvyklé, budu na to myslet. Mm-hmm. Proč?
1: To je velmi dobrá otázka. Já jsem v nějakou chvíli zjistil, že se jmenuju Jan. Mm-hmm. A jasně lidi mi říkají různě, třeba Honzo, Jeníku, ale já jsem Jan.
0: Takže zůstáváme u Jana.
1: Takže
0: Jane, dětství, studia, jak to začalo?
1: Když jsi mluvil o tom socialismu, tak já jsem si vlastně uvědomil, že ve chvíli, kdy jsem nastupoval do základní školy, tak už nebyl socialismus. Mm-hmm. Mě to těsně minulo, já jsem nastoupil v 90. roce, takže neznám socialistické školství, nikdy mě neučili ruštinu, učili mě rovnou angličtinu, ještěže tak, na jedné straně. A na druhé straně v dětství mě asi nejvíc formoval skauting. Mm-hmm. Protože rodiče nás těsně po té revoluci tak dali do nově vznikajícího skautského dílu a to bylo super. To bylo super, protože jsem měl partu kamarádů a v rámci té party jsme jezdili na různé výpravy, jezdili jsme na tábory, takže díky tomu mám asi hluboký vztah k přírodě a je to moc fajn.
0: Takže jako to klasické dětství, jako jsme ho znali my, že se lítá s kamošama po venku a...
1: Popadala po sídlištích.
0: Po sídlištích?
1: No, vlastně ne, právě protože, že tam byl skauting.
0: Ale vlastně bylo to v Brně, chápu. Ale to správně, takže jako seš městský dítě.
1: Mm-hmm. Jsem ryze městské dítě, Brňák celý svůj život.
0: Každým coulem.
1: Každým sebe menším coulem.
0: No ale seš takový velkorysej Brňák, protože náš kameraman Honza si tady s tebe před natáčením dělal prdel a házel tady různý vtipky jako na ty Brňáky a dával si to úplně jako s přehledem a sám se ještě nějaký přisypal. Jako.
1: No hele, co si budem... Vy to prostě všichni vyslovujete špatně. To je brr.
0: No. Tak ono to tam nějak, ta etymologie toho slova je, že? Hele, mě o Brně nic neříkej, jo? Protože já jsem nucen zkonzumovat Brno dvakrát týdně cestou do Prahy, cestou z Prahy. Dneska odpoledne, jaký čeká, je pátek, jo? A já vždycky sedím, to je hrozný. Já vždycky sedím v práci a tady jako ve studiu a manželka volá a říká, už jedeš? A jsou třeba 3 hodiny a já říkám, hele, když vyjedu teď, budu doma v 10. Když vyjedu v 8, budu doma taky v 10. Tak si vyber, jako jo. Co studia?
1: Já jsem v Brně studoval gympl a pak jsem přešel na Masarykovu univerzitu studovat informatiku. Mhm. Táta nás tak nějak vedl k počítačům. My jsme měli první počítač doma Didaktik M. Mm-hmm. Nevím, jestli si pamatuješ Didaktik. To byl mazec.
0: Školské, že to bylo takhle velký kurzor.
1: No ale hlavně my jsme to spouštěli doma na televizi. Mm-hmm. Kdy prostě to připojíš k televizi, zapojíš do televize magnetofonu s páskou a pískalo to
0: prostě, jo?
1: 30 minut před tím, než se nahrálo, samozřejmě hra, nějaká hra.
0: A pak jsi nahrál Prince of Warrior, že jo?
1: Přesně tak, a potom to teda jelo. A pak jsme přešli na nějakou 286 a pak už to bylo dobrý, už to mělo. Pak byla nějaká 586 nebo něco takového.
0: No, to už mělo prostě 386 a 486 měli frajeři.
1: No jasně.
0: A 586 už nebyla, to ti opravdu už bylo Pentium.
1: První. Tak to už bylo Pentium, ne, jo. Tak to byla 486.
0: 486, to bylo dělo teda. 486,
1: no to bylo naprosté dělo. No. Funguje, myslím, dodnes. Jakože to byl jako neprůstřelný počítač, sestavil ho nějaký tátův kamarád a bylo to super. Pamatuju si, jak jsme se střídali, my jsme 3 sourozenci, jak jsme se střídali, vždycky měl každý hodinu a mohl hodinu sedět u počítače a pak se vystřídal s dalším a pak se vystřídal s dalším a takhle to jelo třeba celý víkend.
0: Jak na to vzpomínáš, protože pro mě tohle jsou vzpomínky taky velmi barvitý, protože tím jsem prošel taky. Pamatuješ si, že ty první počítače vůbec ještě neměli myš? Se všechno vlastně ovládalo na klávesnici.
1: Přesně tak, to se všechno ovládalo na klávesnici. My jsme k tomu didaktiku M dokonce měli joystick.
0: Na kezeli.
1: To bylo boží.
0: Jste byli teda pěkně vexláci.
1: No jasný.
0: No.
1: Hele, jak to říct, pokud na něčem táta nešetřil, tak to byly počítače.
0: Mm-hmm.
1: Jakože v tomhle vlastně super a to nás všechny nějak tak dostalo k technice.
0: Než se dostaneme k tvým současným angažmá, jaká byla první profese, nebo kam jsi nastoupil do práce po škole?
1: No, já jsem nikam nenastoupil.
0: To je dobrý.
1: To je to ono.
0: Jsi dnes na pracáku, jo?
1: Přesně tak. Já jsem začal na úřadu práce a volně s ním pokračuju.
0: Ví to ten pracák?
1: Myslím, že ne.
0: Jak to je správný řešení?
1: V roce 2001... Jedna z mých prvních lásek po 3 měsících mě opustila. A já jsem měl najednou spoustu volného času.
0: Mm.
1: Kamarádi dělali ty weby. Tak jsem taky začal dělat weby. No a mě to vydrželo a jim ne. Takže zhruba ve svých 19-20 letech tak jsem začal dělat tehdy programování, potom kódování, potom grafiku, potom kreslení wireframeu, potom hromadu dalších činností. Dělal jsem je od začátku na sebe.
0: Mm-hmm.
1: Nejdřív jako kontraktor, kdy jsem dlouhou dobu pracoval jako kontraktor s jednou brněnskou agenturou a potom jsem napsal knihu a stal jsem se plnohodnotným členem freelancerů.
0: Ta kniha se jmenuje Web ostrý jako břitva. Já už jsem o ní mluvil. Tě poprosím, jestli nám něco řekneš. A ještě k tomu slovu freelancer. Já samozřejmě to slovo znám, často ho jako slýchám. Já úplně přesně nevím, co to znamená freelancer. Samozřejmě vím, že to člověk na nějaký volný noze, ale to má nějaký speciální význam, nebo?
1: Chápu. Ale pro mě rozdíl mezi kontraktorem, freelancerem a později teda majitelem agentury, tím, že jsem to všechno prošel, tak to můžu srovnávat. Kontraktor je člověk, který je specialista, který dělá nějakou specializovanou práci, ale v zásadě někdo jiný mu říká, teďka budeš pracovat na tomhle, pak budeš pracovat na tamto.
0: Mm-hmm.
1: No, freelancer je pořád specialista, ale zároveň podniká. Zároveň si vlastně tu práci tak nějak vymýšlí sám a dělá ji pro různé klienty a dělá třeba i různou práci podle toho, kde vidí on příležitosti na trhu. To je pro mě freelancer.
0: Chápu.
1: No a potom je majitel agentury a k tomu se pravděpodobně ještě dostaneme, protože to byl šok.
0: Tak šup tam.
1: Šup tam.
0: Proč to zdržovat?
1: Ha. Já jsem napsal knihu ve postry jako břitva, psal jsem ji asi 2 roky a byl to vlastně neskutečný záhul. Ani to, že jsem grafoman, mi nepomohlo. A já jsem napsal knihu, pak jsem zjistil, že je naprosto nečitelná, že prostě pro lidi tam venku, tak je naprosto nesrozumitelná. Takže za tu dobu jsem ji přepsal asi 2x. A pak mi pomohli kamarádi, kteří ji prošli, a další kamarádka ji zeditovala a udělali jsme z ní něco, co bylo aspoň rámcově čitelné. Pak jsme zjistili, že kniha je krátká, takže kamarády nechal doplnit asi 100 ilustrací, čímž se z ní stala kniha pro celou rodinu, protože zatímco rodiče četli, tak děti vymalovávali ty ilustrace.
0: A malovánky tak, v jednom.
1: No tak ta kniha je jak plachta, jakože to je obrovský, naprosto. Já jsem si to nedokázal do té chvíle představit, protože kamarád říká, taky uděláme v tomhle rozměru. Já říkám, tak jo. Jenže jak pracuju v tom digitálním světě a nepracuju v tom fyzickém, no tak potom přišla na křestu kniha, já jsem ji poprvé...
0: Ty jsi neměl tu představu, jak
1: takhle jsem ji rozdělal před sebou a to je jak atlas. Nevejde se to do žádné knihovničky, takže pokud máte doma web ostrý jako břitva, tak krom toho, že už žádný další nebude, a protože jsme ji vydali 2x a to stačilo, tak je velmi pravděpodobné, že vám v té knihovničce leží na těch dalších knihách.
0: Má takový ten formát, prostě jak z té grady, to tesařství z toho Rakouskou Herska, že? Takový
1: jo,
0: ten nestandardní formát. Ani na výšku, ani na šířku.
1: a hlavně obrovská.
0: A se to nepřehlídneš, ale.
1: Přesně tak, je v tomhle naprosto úžasná.
0: Nečitelnost té knihy, to asi naprosto dovedu představit, jak to vzniklo, protože taky jsem nějaký věci po hřichu sepsal a zásadní problém je v tom, že ty vlastně máš v hlavě nějakou myšlenku a ty, když to pak hodíš na ten papír a pak to po sobě čteš, tak zjistíš, že ti takový ty kousky, které máš v té hlavě a automaticky tam jsou, tak v tom textu nejsou, že jo, takže ty lidi vlastně jakoby nepochopí. A ten editor, se zeptám, to mě hrozně zaujalo. Ten ti to jako přeložil do ličtiny, nebo ti řekl, ty vole, tam prostě tohle, když jako ty lidi budou číst, tak vůbec nebo chápat, o čem točíš?
1: Tam bylo vlastně několik lidí, kteří mi dávali jako průběžně zpětnou vazbu na ten text a potom tam byla korektura. Jo, no, ano,
0: jazyková,
1: editorská práce a korektura. No, takže jo, dostal jsem zpětnou vazbu. Za mě vlastně, že oponentura je základ toho, že je něco kvalitního. Jasně. Takže jsem jako dodnes vděčný, že jsem ji dostal.
0: No, ale vyšla už dvakrát, tak jako nevím.
1: Jo, takže je to technologický dobrá. Bestseller, no, lidi to čtou, tváří se nadšeně ve chvíli, kdy si o tom povídáme, takže jako za mě vlastně jako zaklepat na dřevo, je to dobrý.
0: Říkal, že nebude třetí vydání, tak si řekne, možná bude třetí dotisk, jo? Protože znáš to, never say never, jako. Jak?
1: Třetí dotisk nebude.
0: Zapište si to, ne? Pak ho konfrontujeme. Agentura. Založení agentury.
1: Jo, já jsem, po tom, co jsem, že jedna věc je napsat knihu, potom mi musí s někým vydat, nebo sám. Já jsem ji vydával s někým, tehdy se to nakladatelství jmenovalo Baroque Partners a s nima jsme se domluvili. Oni vytiskli, no a potom jsem jel štrůdl přednášek, aby jsme knihu dostali mezi lidi, což se povedlo. Takže spousta lidí si knihu koupila a přečetla. Měli jsme spoustu jako dobré zpětné vazby. No a začaly chodit poptávky. A další poptávky. Já jsem se topil v poptávkách.
0: Na tu věc, která byla v té knize
1: přesně
0: popsaná.
1: Přesně tak, na práci. To znamená, udělejte nám zadání webu, pomožte nám tady s tím webem, máme tady ekosystém 800 webů, potřebovali bychom s ním něco dělat. Což bylo super, protože já jsem rázem měl spoustu práce, což chceš.
0: Když jsi majitelem firmy, tak to chceš?
1: Což chceš? Já ještě nebyl majitelem firmy, já byl freelancer a měl jsem té práce tolik, že jsem si řekl, to by mohlo být dobrý, kdybych k tomu přidal nějaký další lidi, oni by tu práci dělali, já bych prostě dohadoval ty zakázky a všechno bude v pohodě.
0: Ale?
1: No a ukázalo se, že tato představa, moje představa je extrémně naivní. Když se vrátíme zpátky k tomu kontraktorovi, freelancerovi a majiteli agentury, jo, tak zatímco kontraktor je specialista, nebo i zaměstnanec, že jo, to je specialista, jasně. Freelancer je specialista a podnikatel, tak majitel firmy, nebo spíš provozovatel firmy, protože tím, že se staneš majitelem firmy, tak se automaticky stáváš jejím provozovatelem, což je mnohem důležitější role.
0: Zákon, účetnictví, personalistika.
1: A všechny ty legrace.
0: Ano, na záchodě nesvítí světlo, ani tam papír, že jo?
1: Všechno váhy. Tak se zároveň stáváš manažerem. A co jedním manažerem stáváš se celou radu, jako radou ředitelů, kterou ta firma potřebuje. Jsi najednou obchodní ředitel, marketingový ředitel, personální ředitel, generální ředitel, že jo, teďka každý ten ředitel má nějakou svou agendu a ty potřebuješ, protože firma to potřebuje, tak ty potřebuješ nějakým způsobem odbavit. No já jsem zjistil, posléze, když jsem si tohle uvědomil, což bylo asi o 3 roky později, jo, ono to nepřišlo hned, já nemám žádnou školu, která, nebo vzdělání, které by mě připravilo na to mít firmu, tak potom, co jsem si to uvědomil, tak jsem zjistil, kolik chyb jsem nasekal. A bylo jich hodně.
0: To znamená?
1: Hele, třeba v nějakou chvíli jsem zjistil, že mi odchází lidi.
0: Kolik vás tam bylo, nebo kolik?
1: Bylo nás třeba 5, 6. Maličká firma.
0: Jo, mikropodnik.
1: Mikropodnik, protože jsem se o ně vůbec nestaral.
0: Jo.
1: Jo, prostě, tak tady máš práci, nějak to udělej.
0: Tak nějak čeká, jsou to stejní freelanceři jako ty.
1: Přesně tak a všechno to bude v pohodě.
0: Oni se budou motivovat
1: sami. A všechno to nějak prostě jako pojede. No a vůbec jsem to nedával. Bylo tam několik momentů, jeden byl, když jsme se bavili s Ondrášem Přibylou. Ondráš dělá Fakta o klimatu, nevím, jestli ho znáš.
0: Jméno znám.
1: Jo, je to velice jako chytrý, velice přemýšlivý chlap. A právě díky němu, tak jsem pochopil nějaké jako zákonitosti právě při práci s těma lidma. A díky kterým třeba teďka jsem schopen mnohem líp facilitovat diskuze a hlavně už se ty lidi konečně, jako já nechci říct řídí sami, ale už se nějakým způsobem jako formují a já jenom držím ten prostor.
0: Jo.
1: Což je úplně jiná práce, než když se na všechno vykašleš, protože prostě že jo, my jsme měli všechno špatně, jo, měli jsme špatně třeba matematiku firmy, jo, kdy si říkáš, nakoupím za 500, prodám za 1500, tak to přece musí nějak vyjít. A ono ne, protože ty sice nakoupíš za 500, ale neprodáš všechny ty hodiny.
0: No.
1: A máš potom nějaký jako třeba i další výdaje.
0: A máš vedlejší náklady.
1: Takový ty drobnosti a oni jsou u té malé. Čím seš menší, tím je to podstatnější. Je to mazec naprostý. A samozřejmě čím seš větší, tak potom čím větší chybu uděláš v té matematice, tak tím větší je problém.
0: Tomu rozumím. Ale tak už jste se srovnali.
1: Jako v tomhle trvalo to reálně 5 let, trvalo to dvě chvíle, byly tam dvě chvíle, kdy jsme se skoro přiblížili tomu, že jsme krachli.
0: Mm-hmm.
1: V jednom tom bodě tak nás zachránilo to, že jsem vlastně začal dělat bokovku a ta bokovka bylo školení s Honzou Kvasničkou, jmenovala se to strategický webdesign. My jsme objeli několikrát několik měst, kdy jsme vydělávali spoustu peněz a já je mohl takhle sypat do té firmy, jak do černé díry.
0: Ano, pěkně jsi mohl financovat vlastní firmu.
1: Mohl jsem si financovat vlastní firmu, nic moc z toho nebýt. Jo.
0: Takže
1: ideální stav.
0: Duo Jan a Honza tě dostalo do situace, kdy jsi mohl nosit peníze do firmy. Hele, já se ti nebudu vysmívat, protože já jsem stejný magor, jako já to dělám taky. Takže, a ne jenom v jedné, abych pravdu řekl.
1: Dynamika se naštěstí obrátila, ale
0: ten začátek je vždycky takový. No.
1: Je to mazec, no.
0: No a zase o to víc, jako člověk potom ví, jak ty věci dřou a nějak si to odžije, že jo?
1: Je to tak, no. Jakože kdybych věděl to, co vím teďka, tak tu firmu založím znova, ale úplně jinak.
0: No. To mě vždycky evokuje tu vzpomínku na tu knoflíkovou válku. Znáš to, kdyby jsem to byl býval věděl, tak by jsem sem býval nechodil. Jako. Takže... Ale to je na tom životě to krásný, že to dopředu nevíš, jo? Protože to by ses musel pověsit každý ráno.
1: No jasný, objevování, zvědavost, to je na tom to zajímavý.
0: A to rozbíjení ty huby, že jo, tak to tě, vždycky, když se postavíš znovu na nohy, tak je to zkušenost.
1: Jak říká jeden můj kamarád vyjednavač, nejde o život, jde o hovno.
0: A tak to je. Pojďme se podívat na takový téma, který ty hodně skloňuješ dneska, v dnešní době, v současnosti. Hodně ho vydám u tebe na LinkedInu, máš na to nějaké přednášky. Je to umělá inteligence a příprava na novou dobu. Umělá inteligence je dneska takový velký fenomén. Jak může tato věc fungovat pro nás pozitivně, negativně, nebo co vůbec přinese?
1: Já tím, že jak jsem říkal, na tu základku jsem šel těsně po revoluci a těsně po revoluci mimo jiné vznikl internet. A já jsem byl tehdy děcko, takže jako nějak jsem tohle nevyužíval kromě hraní her. Ale to, co jako proběhlo za těch posledních 30 let na internetu, tak je dost dobře možné, že je jenom taková jako lehká předehra tomu, co nás čeká v následujících 30 letech s AI. Jo, a pokud, že jo, ty si to pamatuješ, jak prostě jsme posílali korespondňáky a
0: pohlednice
1: a dopisy a pak přišly teda e-maily a ty jsme dlouhou dobu neposílali, ale pak v nějakou chvíli, a teďka už dopisy nikdo neposílá, kromě těch s modrým, nebo červeným, nebo žlutým, nebo jakým pruhem, protože veřejná správa je v tomhle trochu zpomalená. Mm-hmm. A všichni využíváme internet. Ona přijde chvíle, a ta chvíle jako pomalu, ale jistě přichází, kdy všichni budeme používat AI,

0: úplně všechno.
1: Tam je zajímavá jedna věc, a když jsi to vlastně řekl v tom kontextu, tak si to uvědomuju, ano, já si to velice dobře pamatuju, takovou tu, řekněme, tu digitální revoluci, kdy úplně zmizela taková ta klasická, jak ty říkáš, ta fyzická poštovní služba. Samozřejmě kalhoty ty dodnes nikdo SMS-kou nepošle, jo? Takže dneska pošta, když se podíváš, tak 90% jejich přeprav jsou balíkové zásilky. Jo? Vlastně zasílání z e-shopu. To, jak lidi změnili třeba nákupní zvyklosti, že dneska spousta lidí už ani nejde do obchodu, ale rovnou si to nakliká na nějakým webu, že jo, nechá si to poslat. Tomu všemu jako nějakým způsobem rozumím, protože to je pořád, řekněme, nějaký pasivní výkon něčeho, kdy ty vlezeš do nějaký aplikací, něco si objednáš, ono ti to přijde, ale de facto to prostředí ti nabízí komfort, ale jakoby neformuje tě. Jo. Když to u té umělé inteligence, já vidím ten zásadní kvalitativní posun v tom formativním působení,
0: ano.
1: Že ona vlastně nějakým způsobem myslí a chová se autonomně na těch lidech. Je to tak?
0: Zatím ne tak moc.
1: Mhm.
0: Pokud tomu rozumím dobře. Jo? Já jsem z pohledu umělé inteligence, já jsem laik. Pro mě ten boom s aktuální vlnou generativní umělé inteligence začal vlastně stejně jako pro všechny ostatní, tím, že loni v listopadu bylo zveřejněno ChatGPT.
1: Ano. To byl takový průlom, to najednou to bylo všude.
0: Ano, najednou to bylo všude. Já jsem to poprvé použil. A uvědomil jsem si, že pro nás to mění úplně všechno. Že z pohledu, já mám, že House of Řezáč je designová agentura a pro nás to mění úplně všechno, co děláme. Ne hned, ne dokonale, ale úplně všechno.
1: Ale v dohledné budoucnosti.
0: V dohledné budoucnosti úplně všechno. Tam není jediná část naší práce, které by se nedotkla umělá inteligence. Jo, protože pracujeme hlavou, ty výstupy jsou nehmotný, jo, neděláme nějaký hardware, nebo nevyřezáváme prostě stoly, nebo něco takového, je to digitální. Takže všechno, co děláme, tak bude nějakým způsobem ovlivněno umělou inteligenci. Takže jsme se o to jako začali velmi systematicky a velmi hluboce zajímat, protože jako čím dřív my to adaptujeme, tím větší výhodu budeme mít oproti ostatním, kteří pojedou v té své jako tradiční koleji, protože že věci fungovaly.
1: Jasně.
0: A věci jedou. Akorát, když ty, dám příklad, uděláš nějakou analýzu a potřebuješ na ní 40 hodin analytika, anebo potřebuješ 5 minut umělé inteligence.
1: Tak máš jasnou volbu.
0: Tak máš naprosto brutálně jasnou volbu a ta umělá inteligence tě stojí $20 měsíčně. Jo, to je úplně mimo. A samozřejmě někdo to po ní musí zkontrolovat, protože ona, jak to říct, má problém s pravdou.
1: Ano.
0: Ty výstupy prostě nejsou stoprocentní a rozhodně nejsou jako nutně fakticky správně. Dá se s tím různým způsobem pracovat a předpokládám, že v tuhle chvíli je velké množství firem, které se přesně o tohle zajímají. Jo, jak to udělat, aby ty výstupy mohly být jako stoprocentně důvěryhodné, nikoli firm třeba 80%. Ale je spousta oborů, ve kterých ti vlastně pravda vůbec nevadí. Jo, spousta oblastí lidské činnosti, třeba ve chvíli, kdy vymýšlíš nápady.
1: Jo.
0: Jo, co je tam pravdivýho?
1: Nic,
0: prostě je to kreativní. Jo, a umělá inteligence, ta generativní, v tuhle chvíli je třeba velmi dobrá ve vymýšlení nápadu.
1: Mm-hmm.
0: Protože ty si řekneš, OK, tak potřeboval bych vymyslet tohle, dej mi jich 200. Dej mi prostě tady 100 možností na to, jak by mohl vypadat tenhle slogan. Dej mi tady 1000 názvů firmy. A já si vyberu. A tam není žádná pravda. Jo? Tam jsou jenom možnosti. A to, co bude fungovat nebo nebude, tak stejně je závislé jenom na tom, jestli na to dobře zareagují ty lidi po tom, co já něco spustím. Jo? Nebo po tom, co já něco udělám, po tom, co já někomu něco ukážu, to mi stejně nikdo dopředu neřekne. S inteligencí nebo bez ní.
1: Tak mě taky napadl teďka citát z jednoho filmu z těch Pelíšků. To zas nebudou mít copywriteri co žrát.
0: No, mimo jiné.
1: Mimo jiné.
0: Mimo jiné.
1: Táhne mě hlavou spousta profesí, o kterých jako si mluví.

0: mluvil, který se budou muset zadaptovat na tu novou situaci, ano. Protože já si myslím, že to zcela zásadní, co tady od tebe dneska zaznělo, nebo tady při té odpovědi, je to, jak jsi řekl, jestli budu mít zaměstnávat nějakého analytika, který mě stojí, samozřejmě kromě toho, že mě stojí nějaké reálné peníze, tak ano. Je to taky ten, řekněme, ten HR servis k tomu, že je to živý člověk, jo, který jako víme, jak to je, živý člověk má své potřeby a má své neduhy a má své samozřejmě pozitiva, no ale za $20 AI prostě to spustím ve 4 ráno a jdu si lehnout, že já ráno to mám prostě na počítači, takže tohle do spousty profesí zasáhne velmi, řekl bych, velmi jako dramaticky.
1: Ano. A vlastně jako bude to měnit jak tu rutinní práci, tak to bude měnit tu kreativní práci. Jo, copywriteri jsou tohodle dobrým příkladem, kdy jasně, a to se děje, zaznamenal jsem třeba v jedné firmě, copywriter, který tam byl zaměstnaný, tak chodil po firmě, v jedné ruce měl papír s textem, který napsal on. Mm. V druhé ruce měl papír s textem, který vygenerovalo ChatGPT. Mm. Jo? A ukazoval je lidem a ptal se jich, co je lepší. Mm. A spousta z nich mu řekla, no, ten tvůj. Krom toho, že tam mají nějakou osobní vazbu, no. Tak ten text reálně byl jako lepší, byl čitelnější, jasně. Ho nepůsobil tak strojově, akorát ty nástroje se postupně zlepšují.
0: Rostou.
1: A ten růst je, to je exponenciální, nebo aspoň lepší než lineární. Jo? A v nějakou chvíli, a možná to není dnes, jo? Pro některé typy textů už je to dnes, každopádně určitě to není dnes pro všechny typy textů. Ale v nějakou chvíli ty si budeš moct vybrat, jestli tady dáš pokročilý dobrý zadání pro umělou inteligenci a ona něco udělá a ty dostaneš na výběr z 20 variant a dostaneš je na výběr hned. Mm-hmm. A nebo si 14 dní počkáš na to, až to napíše nějaký copywriter v jedné variantě a
0: jasno.
1: Jestli se ti to bude líbit nebo ne, tak uvidíme. No.
0: Buď a nebo.
1: Jo, a ten, že co je lepší text? Jo? Je lepší text za 14 dní, ale dokonalý, anebo hned.
0: A variantní.
1: Ale čert ví, jestli některý z nich bude dobrý. Jo? Ale zase s tím se dá pracovat a dá se s tím pracovat vlastně relativně rychle ve chvíli, kdy se to naučím. Jo? Proto vnímám v tuhle chvíli jako nejdůležitější dovednost tohodle roku, to znamená roku 2023, to, že já se učím zadávat, takzvaně promptovat, tak se to jmenuje anglicky, zadávat pokyny do generativní umělé inteligence. Třeba ChatGPT, nebo z pohledu obrázků třeba Midjourney, i když ChatGPT teďka už taky umí pracovat s obrázky.
0: Takže čím přesnější to zadání zadáš, tím přesnější dostaneš ten výsledek.
1: Je to tak. A tam to, co je nesmírně důležitý, je, že tyto zadání můžeš znovu používat. Zatímco copywriter napíše ten text a příště ty mu budeš muset dát jiný zadání, tak tady ty, když si to zadání vytvoříš parametricky, tak potom akorát změníš téma a jedeš znova, protože se ti nezměnila cílová skupina, protože se ti nezměnila tvoje značka, nezměnily se ty typy slov, které chceš nebo nechceš používat. A ty jenom vezmeš to zadání a generuješ znova a znova a znova a znova a spousta z toho není dobrý dnes.
0: Ale prokatruješ to nějak.
1: Ale přesně tak, jo. A ty si něco vygeneruješ, možná tě u toho něco napadne, lehce to zedituješ a máš text. Mm-hmm. Jo, najednou.
0: Instantně, rychle k použití.
1: Jo, instantně rychle k použití a já neříkám, že tohle automatizuje copywriting, ale vlastně to do nějaké míry demokratizuje copywriting, protože já ve chvíli, kdy se naučím jako mít oko pro to, co je dobrý a co není dobrý z pohledu textu, tak vlastně si můžu dělat sám sobě editora, přičemž ten text generuje AI. Jo, takže to mění úplně ten způsob té mé práce, jo, a na nějaký úplně jako klíčový krizový věci, tak využívám copywritery. A samozřejmě ti dobří copywriteri už to takhle dělají, protože oni mají oko na ty texty. Jo, a je to super. Jo, a místo toho, aby trávili 8 hodin nad tím textem, tak tráví třeba hodinu a půl. A v lepším případě, pokud jsou aspoň trochu biznisově orientovaní, tak to tomu klientovi zatím neříkají, protože on netuší, že existuje nějaká generativní umělá inteligence, ty vole. A naopak mu říkají, no ono to ještě moc dobře nefunguje.
0: A přitom
1: to není tam, dobrý.
0: Tak přitom to použije.
1: To není tak dobrý. Ale přitom to používají, no, protože to je logický. Nikdo ti nebude koukat pod ruce furt. A o to nejde. Jo? To je tvoje věc. Pokud dokážeš prodat službu a dokážeš si za ní říct peníze, jako, koho to zajímá, jak z toho dosáhl?
0: Čili vidíš to spíš jako příležitost, než jako riziko nebo hrozbu.
1: Každá příležitost je hrozba a každá hrozba je příležitost. To jsou strany jedné mince. To jsou dvě strany jedné mince. To, co vidím jako hrozbu, je, když si majitel firmy, marketér, copywriter řekne AI, hele, mně to takhle fungovalo 10 let, pro mě se nic nemění. Ještě 10 let to tady prostě jako bude fungovat dál stejně. A je dost dobře možný, že v nějakých oborech ano. Jo, ve chvíli, kdy sedíte ve veřejné správě, já jsem asi trochu zaměřený na veřejnou správu, co? No, obrázek si udělejte sami. Ne, hele, ve veřejné správě je spousta lidí, kteří jsou jako enormně šikovní a fakt se snaží na jedné straně a na druhé straně je naprosto strašlivý a šílený systém, který je dříve nebo později prostě ubezduší. A pokud mám jednu zkušenost z vedení agentury, je, že když nastavíš debilní systém, tak ty lidi můžou dělat, co chtějí, ale nemají žádnou šanci. Prostě nemají žádnou šanci prosperovat, nemají žádnou šanci dělat smysluplný věci. Nepřebereš to a když nějakou dobu děláš nesmysly, tak prostě vyhoříš. To je ten problém, že
0: jo? Buď odejdeš.
1: A buď odejdeš a když vyhoříš, musíš odejít. Tam není jiná volba.
0: Znám i spoustu lidí v té veřejné a státní správě, kteří vyhoří, ale neodejdou, ale potom tak jako se tam vláčí jako takový ty mrtvý hlavy. No, jako, dělají mechanické činnosti bez vědomí toho, k čemu, jako, nebo i s vědomím, že mnohdy k ničemu nejsou.
1: A je tohle život?
0: Není.
1: Není.
0: Je to utrpení. Souhlasím.
1: Je to utrpení. A já chápu, že prostě ten jednotlivec nemá sílu to změnit.
0: To nejde.
1: A tohle je potřeba nastavit z vrchu a ta změna je vlastně tak strašně šílená, protože se jí zase ta veřejná správa nebo jakákoliv velká organizace, že se vlastně přirozeně brání změně.
0: Je setrvačná.
1: No a setrvačnost je to, co zabíjí firmy. Jo, pojďme se podívat na Kodak. Oni vynalezli digitální fotografii.
0: A kde dneska jsou? Nebudem to říkat nahlas, oni to vědí.
1: No.
0: Honzo, promiň. Jane. Vidíš to? Vidíš, jak je ta asociace silná? Je to tam. Jane, co rodina, koníčky, jak podporuje tvoje podnikání?
1: Co rodina, koníčky? No, má žena podporuje mé podnikání zcela, protože spolupracujeme. Mm-hmm. Spolupracujeme a žena mi dělá provozní ředitelku.
0: No to je úžasný model. Já to mám taky tak. Akorát dělám já jí toho provozního ředitele.
1: Chápu. Jo, je to úžasný model. Museli jsme se nějakou dobu jako setřepávat a v zásadě si jako co si budem třeba ujasňovat hranice. Jo, protože když seš společně prostě 8 hodin v kanclu a pak jedeš domů a povídáš si o práci, furt je tam nějaké řešení nějakých problémů. Mm-hmm. Jo, protože ty problémy jsou věčný. Jo?
0: Kdo neodpaříš.
1: Kdo je v managementu, ten ví, že prostě problémy jsou věčné a vždycky tak. Tam nějaký jsou, vždycky je co řešit. A já jsem si v nějakou chvíli ve sprše, když jsme opět řešili nějaký problém, uvědomil, že když nenastavím hranice, tak tohle bude špatným. Mm-hmm. Takže jsme si sedli, nastavili jsme si hranice, řekli jsme si, hele, večer se nebudeme bavit o práci, budem sdílet a budem si naslouchat místo toho, aby jsme pořád řešili pracovní problémy a postupně se to výrazně zlepšilo. Takže super.
0: Výborný. A máte to teda nastavený tak, že ve chvíli, kdy za váma zapadnou dveře kanceláře, tak práce končí a stáváte se manželé a do té doby jste...
1: Ředitel a ředitelka.
0: Ředitel a ředitelka. My to máme doma teda podobný a musím teda přiznat, vždycky se tomu strašně jako smějem, protože vždycky třeba v sobotu doma něco řeším s manželkou Sevou, tak ona mě vždycky připomene, hele, dneska nejseš za šéfa, jo, dneska seš tady za Toma, jo.
1: Že, a to je přesně ono, no, a to je strašně důležitý. No.
0: Ale v práci jsem za šéfa, tam
1: je to taky strašně důležitý.
0: Je? A musím říct, že teda to teda jako musím ocenit, že ona to jako respektuje, takže v práci jsem její nadřízený a když v práci něco řeknu, tak prostě bez řečí jako na to zabere.
1: Ano, a děje se to.
0: Co děti?
1: Nemáme děti.
0: Nemáte děti?
1: Máme tři kočky. Máme tři kočky a jednu želvu.
0: Tak to máte docela velkou farmu.
1: Jo, pást kočky. Manželka říká, že děti do tří let jsou jako kočky. Což v nějaké fázi je pravda, samozřejmě rodiče malých dětí tohle neradi slyší.
0: To už mám dítě velký, tak to je to jedno.
1: Tak to je, jinak koníčky, třeba závodně tančím. S manželkou.
0: Tak to jsi mě teda dostal.
1: Že?
0: Fakt, to bych do tebe neřekl. Jako. Jsem čekal takový něco jako kolo, takový, víš, takový ty...
1: Kolo.
0: No, kolo jsi ne. Takový ty standardní, jako legrácky.
1: No tak tohle je standardní, to je standardní.
0: Jo, to je, jako nevím, jestli závodní tanec je standardní zábava.
1: No, je standardní.
0: No, pro tebe jo.
1: No, můžeš tančit buď standard nebo latinu.
0: Jo, takhle, tak... Jo, ale...
1: Takže ano, tančíme jako, standard.
0: Sereš. Takže standard. No?
1: Latina v našem věku už je taková komplikovanější, že jo?
0: To je rychlý.
1: Ne, to standard je taky rychlej, ale vypadá to divně.
0: Jo.
1: Zatímco standard, ten je jasný.
0: Decentní
1: standard. Tak. No, když se potíš jak prase po tom quickstepu, jo, tak to je zcela decentní.
0: To jako
1: ale
0: chápu.
1: Není to vidět.
0: My jsme chodili do taneční ještě kdysi leta, páně, v tom Bruntále, tak to vždycky jako už do těch přestávkách tam měli na pultu, víš, nastaveny ty řady těch piv, jo. Jak na to vzpomínám, jak člověka teklo, no.
1: Naprosto.
0: A prosím tě, když jsem mluvil o tom tanci, pořád se ještě házejí na tu podlahu takový ty voskový kuličky, aby to neklouzalo.
1: Někdy jo, viděl jsem to na několika soutěžích.
0: Takže jako hodně old school.
1: Je to tak. Je lepší ten parket pořádně uklidit, ale viděl jsem už i voskové kuličky. No.
0: Co neřesti?
1: Hele, mojí hlavní neřesti je víno.
0: No, tak jeho Moravák, že jo?
1: Morava. Jižní Morava. No navíc s klimatickou změnou, tak na Moravě už se dá pít i červené víno.
0: Mm-hmm.
1: I když samozřejmě třeba Rakušáci na něj mají mnohem lepší podmínky, nedej bože Francouzi, Italové nebo Španělé. No.
0: Co plánuješ v letošním roce? Ono už ho moc jako nezbývá, jo, ale no. Tak...
1: V letošním roce, krom krátkého výletu do Bordeaux, tak...
0: Za tím červeným vínem,
1: ano,
0: protože
1: Bordeaux je jasné, tak plánujeme spustit nový trénink, jmenuje se 10x designer, a vlastně tam budeme učit lidi designové kompetence, které se standardně neučí, třeba jakým způsobem prezentovat, jakým způsobem jednat se svými stakeholdery, jak facilitovat diskuze nebo workshopy, tak aby ten výsledek byl co možná nejlepší.
0: Teď jsi mi nahrál, chápu. Neučí se standardně, učí se latinsky. Je to jasný.
1: Je to naprosto jasný. Nestandardní výuka.
0: Výborně. Jsme na konci. Čas našeho rozhovoru vypršel. Dnes si s námi povídal Jan Řezáč, muž, který říká, doba se změnila. Učte se používat umělou inteligenci. Jane, já ti moc děkuju za rozhovor a jsem rád, že jsi přišel.
1: Děkuju.
0: Ahoj.
1: Čau.
0: Dámy a pánové, podcast Old Schoolers můžete sledovat na všech podcastových aplikacích. Máte-li pocit, že jste taky Old Schooler, anebo máte příběh, který chcete sdílet, dejte o sobě vědět, rád se s vámi spojím. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů.

Tady je tvoje metropole. Dneska ti přinášíme Offenbach, francouzské DJské duo, které vládne taneční scéně svými chytlavými beaty a energickými melodiemi. Jejich hudba je jako pořádná dávka letní party, která tě rozhýbe a zvedne náladu. Offenbach jsou jako ti kámoši, co ti vždycky připraví playlist plný hitů, co prostě musíš slyšet. Jejich styl je moderní, taneční a plný groove. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje pořádnou porci taneční radosti.

0: Rádio Metropole.
1: Olomouc 92 a Šumperk 102.9 FM.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si pustíme realitu. Českou kapelu, která dokáže mísit pop a alternativu tak, že jejich písně zní svěže, autenticky a vždycky s příběhem, který tě chytí. Realita je jako kamarád, co ti během večera vypráví o životě. Někdy vážně, jindy s nadhledem

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Na našem rádiu máte jistotu, že když vás na něco pozveme, bude to stát za to. Tohle potvrzují i naši filmoví experti. Dnes má u nás v rádiu službu Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinemas. Radku, jaké jsou filmové novinky pro začátek tohoto měsíce, pro začátek října?
2: Zdravím posluchače i tebe, Lukáši. Tento týden si v kině vyberete, jestli chcete tančit, napínat nervy nebo vidět Toma Cruise v trochu neobvyklé roli. Začnu českým filmem Tango pro tři.
3: Tak já teda asi něco zatancuju.
4: No, tak kvůli tomu tady konec konců jsme.
2: Julii, kterou hraje Kristýna Boková, se právě rozpadl život. Když dostane příležitost zúčastnit se taneční show, rozhodne se dokázat, že umí začít znovu. Jejím partnerem je tanečník Kristián v podání Jána Koleníka. Ten se ale chce hlavně vrátit na vrchol. Na parketu tak nejde jen o kroky a potlesk, ale i o to, jestli si tihle dva dokážou věřit.
5: Máte se na co těšit.
1: Co pro posluchače milující napětí?
2: Pro ně je tu Pravda nebo lež. Začínající spisovatelka přijíždí do domu slavné autorky, aby za ní dokončila její knihy. Pak ale objeví rukopis s děsivým přiznáním. Je skutečné, nebo je to jen další příběh, který někdo mistrně vymyslel? V thrilleru podle románu Colin Hoover hrají Anne Hathaway, Dakota Johnson a Josh Hartnett.
6: Even with my generous warning, you're going to continue to ingest my words.
2: Na konci filmu jsem si opravdu lámal hlavu nad tím, co byla pravda a co lež. Další novinkou je Digger. Tom Cruise tentokrát hraje mocného muže, který se snaží zachránit svět před katastrofou, kterou sám způsobil.
7: It's ridiculous. And it's scary.
2: Film režíruje Alejandro Iñárritu a už spojení těchto dvou men je pro mě důvod být velmi zvědavý, co na plátně vzniklo. A nakonec pozvánka pro hudební fanoušky. Queen Budapest. Legendární koncert Queen z Budapešti z roku 1986 se vrací na velké plátno v nové obrazové a zvukové podobě. Freddie Mercury, 80 000 diváků a skladby, které známe dodnes.
1: Český film Tango pro tři, napínavý thriller Pravda nebo lež s Anne Hathaway a Dakotou Johnson, také Digger s Tomem Cruisem a nebo hudební záležitost Queeni v Budapešti. Jsou filmové premiéry pro začátek října v moravských kinech, které nám doporučuje za filmové experty Radek Kreuziger z Premier Cinemas. Radku, děkujeme za zpestření našeho vysílání.
2: Díky, Lukáši, za rozhovor a všem posluchačům přeji krásný den.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
8: Radio Metropole. Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Metropole.
9: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se podíváme na Olivera Heldense, nizozemského DJe a producenta, který je známý svými funky house beaty. Oliver má talent vytvářet skladby, které tě rozhýbou a zároveň potěší svou melodičností. Jeho hudba je jako pozvánka na taneční parket, která tě nikdy nesklame. Když posloucháš jeho skladby, máš pocit, že jsi na nejlepší party v životě. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli tě čeká ještě víc taneční zábavy

0: Tvoje ráno.
1: Tvoje rádio.
0: Rádio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Tom Grennan je britský zpěvák s hlasem plným emocí a síly, který tě chytne...

0: Dnešní den.
1: Berani, s novým měsícem si nastavte pohodu a zenový klid. Býci, doplňte vitamíny, ať posílíte imunitu. Blíženci, dneska zastanete práci za dva. Raci, eliminujte chyby a dál zvyšujte svůj výkon. Lvi, budete mít potřebu říct něco důležitého, hodně nahlas. Pany, máte dilema, zda vstoupit dvakrát do stejné řeky. Váhy, pustíte se do projektu, u kterého se můžete naplno vyřádit. Štíři, pokud si nejste ničím úplně jistí, ještě si to promyslete. Střelci, máte poměrně velké plány a ambice. Kozorozi, dneska budete velmi disciplinovaní. Vodnáři, máte skvělou motivaci a díky tomu i lepší výsledky. A co my ryby? Nikdo neví, jak to děláme, ale prý umíme vyléčit duši a zároveň zničit nervy.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.

tady je tvoje Metropole a dneska se podíváme na legendu, kterou zná snad každý. Neil Diamond je písničkář s hlasem, který dokáže zahřát jako starý dobrý svetr a přitom vyprávět příběhy, které osloví všechny generace. Jeho písně nejsou jen skladby, jsou to chvíle plné emocí, nostalgie i radosti. Kdyby hudba byla časem, Neil Diamond by byl mostem mezi

0: Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 6 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Připravili jsme si pro vás další informace. V Olomouci budeme léčit rostliny. Vědci z Institutu Katrin Univerzity Palackého Olomouc spouští výzkum Plantonix, zaměřený na léčbu rostlin. Chtějí přispět ke zvýšení odolnosti rostlin vůči nepříznivým podmínkám. Půjde o 2letý výzkum. Vrchní soud v Olomouci dnes potvrdil 17-letý trest vězení pro seniora z Jihlavska za vraždu. Muž loni v únoru po sporech kvůli platbě za topení zapálil dům a pak zastřelil svého 35-letého synovce na ulici před zraky matky a policie. Při střelbě pronesl: máte, co jste chtěli. Odvolací soud odmítl překvalifikování činu na zabití. Vedle 17-letého trestu musí odsouzený senior zaplatit pozůstalým nemajetkovou újmu v celkové výši přes 7 milionů korun. Ze starých škol a far mohou být dostupné nájemní byty. To je novinka, kterou chystá Olomoucký kraj. Připravuje totiž pro obce dotační program za 30 milionů korun. Peníze mají umožnit praktickou záchranu zchátralých budov. Píše o tom report.
0: Sport.
3: Tenistka, bývalá světová jednička Karolína Plíšková předčasně ukončila sezónu. Na svém Instagramu uvedla, že potřebuje doléčit drobná zranění. Rozhodnutí učinila i přesto, že zmešká poslední turnaje roku.
4: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
1: Rádio Metropole. To na sebe.
5: Víme, jak bude ve čtvrtek na Olomoucku i jinde v regionu. Slunce nám vyjde v 6 hodin a 50 minut. Očekáváme polojasno, přechodně i vysokou průsvitnou oblačnost. Nejvyšší teploty se nám vyšplhají k 20 až k 24 stupňům. Foukat bude jen slabý, proměnlivý vítr. Stále teplé počasí přinese taky pátek. Na konci pracovního týdne očekáváme většinou polojasno a teplotní maxima mezi 19 a 23 stupni. Biozátěž by měla být oba dny na nejlepším stupni. Dýchat se nám tedy bude krásně.
6: Olomoucká pekárna Penam peče pro Hano už 50 let. Ochutnali jste už náš makový a tvarohový závinek Hanka? Příběh pečiva CZ.
0: Rádio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Vykročte s námi do nového dne i měsíce. Dneska máme prvního a oficiálně vítáme říjen se vším, co k němu patří. Ať už je to barevné listí, popadané kaštany, anebo chladnější rána. Už za okamžik si na našem rádiu povíme, kdo má dneska svátek a kdo narozeniny. Naladíme se na nový den i s prvním říjnovým kalendářem.
1: Ti kyberšmejdi zas***ni nikdy nespí, ale pan Prokoukl taky ne. Když si nejsi jistý, klikni na panprokoukl.cz. Pomůže, poradí, kyberšmejda odhalí. Ve dne v noci. Panprokoukl.cz. Bezpečný je zdarma pro tebe, prostě pro všechny. Tvůj štít proti kyberpodvodům panprokoukl.cz. Olomoucký kraj a policie dávají stránce panprokoukl.cz 12 bodů z 10.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
4: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
5: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
4: Vážně?
5: Já mám Lelosy na sobě celý den.
4: Lelosy. Too comfortable to take off.
6: Ať je fešák.
7: A má krásný oči.
8: Ať je vtipnej.
6: A chytrej.
7: A zajištěnej.
8: A hlavně, ať není ženatej.
6: Holky, nechceme toho trochu moc?
9: Tak jsem tady. Ahoj všem.
10: Divadlo Tramtárie uvádí Čarodějky z Lipníku.
6: Komedii o tom, co si ženy přejí a co se stane, když se jim přání splní. Premiéra 4. října.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
13: No jasně, s MND to jde.
12: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
14: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
15: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
14: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
16: Metro Retro.
17: Metropole.

0: hrajeme si dál hit za hitem a na našem rádiu taky víme, co nás tento týden čeká v kinech. Jako každý čtvrtek se zaměříme na nejnovější filmové premiéry. Ať už máme chuť na pořádnou dávku napětí, romantiku nebo komedii, dáme vám ty nejlepší tipy. Tak poslouchejte dál a bavte se.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Na našem rádiu máte jistotu, že když vás na něco pozveme, bude to stát za to. Tohle potvrzují i naši filmoví experti. Dnes má u nás v rádiu službu Radek Kroj.

0: Singer z multiplexu Premier Cinema. Radku, jaké jsou filmové novinky pro začátek tohoto měsíce, pro začátek října?
1: Zdravím posluchače i tebe, Lukáši. Tento týden si v kině vyberete, jestli chcete tančit, napínat nervy nebo vidět Toma Cruise v trochu neobvyklé roli. Začnu českým filmem Tango pro tři.
2: Tak já teda asi něco zatancu.
3: No, tak kvůli tomu tady konec konců jsme.
1: Julii, kterou hraje Kristýna Boková, se právě rozpadl život. Když dostane příležitost zúčastnit se taneční show, rozhodne se dokázat, že umí začít znovu. Jejím partnerem je taneční Kristián v podání Jána Koleníka. Ten se ale chce hlavně vrátit na vrchol. Na parketu tak nejde jen o kroky a potlesk, ale i o to, jestli si tihle dva dokážou věřit.
4: Máte se na co těšit.
0: Co pro posluchače milující napětí?
1: Pro ně je tu Pravda nebo lež. Začínající spisovatelka přijíždí do domu slavné autorky, aby za ní dokončila její knihy. Pak ale objeví rukopis s děsivým přiznáním. Je skutečné, nebo je to jen další příběh, který někdo mistrně vymyslel? V thrilleru podle románu Colin Hoover hrají Anne Hathaway, Dakota Johnson a Josh Hartnett.
5: Even with my generous warning, you're going to continue to ingest my words.
1: Na konci filmu jsem si opravdu lámal hlavu nad tím, co byla pravda a co lež. Další novinkou je Digger. Tom Cruise tentokrát hraje mocného muže, který se snaží zachránit svět před katastrofou, kterou sám způsobil.
6: It's ridiculous. And it's scary.
1: Film režíruje Alejandro Iñárritu a už spojení těchto dvou jmen je pro mě důvod být velmi zvědavý, co na plátně vzniklo. A nakonec pozvánka pro hudební fanoušky. Queen Budapest. Legendární koncert Queen z Budapešti z roku 1986 se vrací na velké plátno v nové obrazové a zvukové podobě. Freddie Mercury, 80 000 diváků a skladby, které známe dodnes.
0: Český film Tango pro tři, napínavý thriller Pravda nebo lež s Anne Hathaway a Dakotou Johnson, také Digger s Tomem Cruisem a nebo hudební záležitost Queeni v Budapešti. Jsou filmové premiéry pro začátek října v moravských kinech, které nám doporučuje za filmové experty Radek Kreuziger z Premier Cinemas. Radku, děkujeme za zpestření našeho vysílání.
1: Díky, Lukáši, za rozhovor a všem posluchačům přeji krásný den.
7: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
8: Radio Metropole. Radio Metropole.
7: Olomouc 92 a Zábřeh 105.8 FM.

0: Radio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Radio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 7 hodin.
2: Radio Metropole. Olomoucký report.
3: Ať víte, co se děje, neseme vám zprávy. Je čtvrtek 1. října. Centrum Loděnka roste v olomoucké zoo. Uvnitř bude největší hlubinné akvárium v České republice. Nádrž s objemem 350 tisíc kubíků pro žraloky a rejnoky a celé centrum mají být hotové v roce 2028. Loděnka už má téměř hotové základy.
1: Kroměříž aktuálně.
3: Kroměříž pokračuje v opravě historické radniční věže. Od června vidíme rekonstrukci fasády, hodin i kovových prvků a práce vyjdou na 10,5 milionu korun. Provádí je brněnská soukromá firma a rekonstrukci dokončí v červnu 2027. Při rekonstrukci došlo i na sejmutí Makovice kroměřížské radniční věže. Restaurátoři z ní vyjmuli 3 kovové tubusy s až 120 let starými dokumenty, fotkami i tiskovinami. Nálezy nyní podrobně zkoumají archiváři. Zlínská zoologická zahrada přišla o slonici Kali. Prodělala náročnou operaci ulomeného klu a abscesu, přičemž na zákroku pracoval mezinárodní tým veterinárních specialistů. Slonici se však po zákroku nepodařilo probudit z anestezie.
0: Sport.
3: 8. kolo hokejové Maxaligy bylo pro týmy z našeho regionu smolné. Oba před svými fanoušky prohráli. Přerovští Zubři podlehli 0-5 v Setínu a zlínští Berani prohráli 1-3 Střebíčí. Přerov je nyní v tabulce soutěže 9. a Zlín 14.
1: Rádio Metropole. To na sebe.
4: Září se včera loučilo sluníčkem a s čím nás přivítá říjen? Víme, jak bude. Dnešek jasný anebo polojasný, mnohde vysoká oblačnost, denní teploty 21 až 24 stupňů. Zítra, tedy v pátek, na Moravě převážně polojasno anebo oblačno, 20 až 23 stupňů. Víkend se má prezentovat jasnou nebo polojasnou oblohou a teploty ve stylu babího léta kolem 22 stupňů.
5: Praktický lékař pro děti s výhodami nemocniční péče? Nemocnice Agel Šternberg přijímá nové pacienty. Individuální péče a návazná vyšetření na jednom místě.
1: Radio Metropole. Za volantem.
4: Blesková doprava z Olomouce, z dálnice mezi Vyškovem a Prostějovem a také ze Svitavska pro vás právě teď. Dobré čtvrteční ráno. Také dnes v Olomouci fungují stacionární radary, měří a pokutují na Okružní, Přerovské, také ve Slavonině na Jižní. Mezi 7 hodinou ráno a 11 dopoledne pozor na silničáře, mají naplánovanou práci mezi 1. a 15. kilometrem dálnice z Vyškova na Prostějov. A na Svitavsku je náklaďák mimo silnici mezi obcemi Bystré a Niklovice. Spojka, brzda, plyn. Spolu jsme za volantem in.
6: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
1: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc

0: Přejeme hezké ráno všem a rovnou se ptáme, co přinese první říjnový den a na co si dát pozor. Hvězdy už mají jasno. Za malý moment tady máme čerstvou předpověď pro všechna znamení zvěrokruhu. Tak si nenechte ujít naše první říjnové horoskopy.
1: Rádio Metropole uvádí tvoji vesmírnou předpověď pro dnešní den.
2: Berani, s novým měsícem si nastavte pohodu a zenový klid. Býci, doplňte vitamíny, ať posílíte imunitu. Blíženci, dneska zastanete práci za dva. Raci, eliminujte chyby a dál zvyšujte svůj výkon. Lvi, budete mít potřebu říct něco důležitého, hodně nahlas. Pany, máte dilema, zda vstoupit dvakrát do stejné řeky. Váhy, pustíte se do projektu, u kterého se můžete naplno vyřádit. Štíři, pokud si nejste ničím úplně jistí, ještě si to promyslete. Střelci, máte poměrně velké plány a ambice. Kozorozi, dneska budete velmi disciplinovaní. Vodnáři, máte skvělou motivaci a díky tomu i lepší výsledky. A co my ryby? Nikdo neví, jak to děláme, ale prý umíme vyléčit duši a zároveň zničit nervy.
1: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
3: Milujete bonsaje a krásu podzimní zahrady? Přijďte od 2. do 4. října na Floria Podzim na výstaviště Kroměříž. Těšte se na stovky bonsají, zahradnickou inspiraci i nákupy pro váš domov a zahradu. Floria Podzim, 2. až 4. října. Více na výstaviště Kroměříž.cz.
4: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace, poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace, jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
5: Hledáte dárek, který opravdu potěší? Darujte poctivé delikatesy Via Delicia pro blízké přátelé i obchodní partnery. Více na viadelicia.cz.
6: Slyšíš to syčení grilu? Cítíš tu vůni? Do Olomouce přijíždí Burger Street Festival. Od pátku do neděle u Šantovky ochutnáš ten nejlepší street food z celého Česka. Novinka letoška? Mini burgery pro objevitele. Tři malé chutě místo jednoho velkého. Klidně i ten velký k tomu. Burger Street Festival u Šantovky Olomouc.
7: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodejna Ardon Přerov naproti Oby. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
9: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
10: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle do myčky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
11: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: stále ladíte to nejlepší rádio a tu nejlepší muziku. A i když se to zdá ještě daleko, podzimní změna času se neúprosně blíží. Povíme si, kdy přesně přejdeme na zimní čas a jak připravit naše tělo i mysl na to, že se dny budou krátit. Máme pro vás pár praktických tipů, jak tenhle přechod zvládnout bez únavy a v plné síle. Všechno důležité si řekneme už za pár vteřin.
1: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Začal říjen a my dostaneme jednu hodinu života nebo i spánku navíc. Letní čas letos skončí v noci ze soboty 24. na neděli 25. října. Ve 3 hodiny ráno se hodiny vrátí zpátky na 2. Jednoduchá pomůcka, na jaře to jde dopředu, na podzim to jde dozadu. Mobil, počítač i chytré hodinky se většinou přeřídí sami. My zkontrolovat musíme na konci října hlavně budík, troubu, mikrovlnku nebo hodiny v autě. Ptáte se nás, jak se na změnu času připravit. Zeptali jsme se odborníků a ti navrhují, že 3 dny před změnou času můžeme posouvat spaní, vstávání i večeři každý den o 15 až 20 minut později. Pomůže také pravidelný režim a dostatek denního světla. Takže teď už víme, že čas se mění v noci ze 24. na 25. října. Hodinová ručička se vrátí zpátky o 60 minut a my dostaneme hodinu života nebo hodinu spánku navíc. Co s tím uděláte?
1: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
3: Rádio Metropole.
4: Když nás posloucháš, podporuješ lokální rádio a lidi, co s láskou vybírají hudbu právě pro tebe. A občas si u toho i sami zatančí ve studiu.
2: Ne.

0: S námi můžeš nostalgicky zaspomínat na staré dobré časy, kdy se kazety přetáčely tužkou a rádio bylo jediným zdrojem cool muziky.
1: Metropole.

0: Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 8 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Připravili jsme pro vás další informace, ať víte, co se děje. Projet areálem fakultní nemocnice Olomouc nyní není nic snadného. Dopravu tu omezuje stavba, píše o tom report.cz. Z důvodu přestavby ředitelství je například uzavřena příjezdová cesta k onkologii. Řidičům tu v orientaci pomohou značky. Od konce září se autům uzavřela i část ulice za nemocnicí a omezení platí i u novostavby budovy B. A parkování ve fakultní nemocnici Olomouc v ulici IP Pavlova je uzavřené. Pro pěší, autobusy a záchranáře je průjezd zachován.
1: Přerov aktuálně.
2: Další krok ke stavbě jihozápadního obchvatu Přerova. Stavební úřad schválil územní rozhodnutí pro první etapu stavby. Olomoucký kraj, který stavbu za 600 až 700 milionů korun zafinancuje, chce práci zahájit v letech 2028 až 2029 a ulevit tak provozu ve městě. Paraglidista na Stromě. Hasiči včera odpoledne zachraňovali u Uhřínova na Hranicku paraglidistu, který uvízl v 15-metrové výšce v koruně stromu. Lezecké týmy ho i s padákem spustili na zem bez jakéhokoliv zranění. Letošní 150. výročí narození slavného podnikatele Tomáše Bati přináší zlom pro obuvní značku Baťa. Firma oznámila uzavření závodu v Dolním Němčí na Slovácku, ukončí tím výrobu obuvy Baťa v Evropě. Dál se vyrábí ještě ve 12 zemích světa. S koncem výroby v Dolním Němčí přijde o práci 92 lidí. Vedení podniku Baťa rozhodnutí odůvodnilo tím, že kapacity továrny již neodpovídají poptávce na trhu, píší Novinky.cz.
0: Sport.
2: Naši mladí fotbalisté to zvládli. Porazili Bulharsko 1-0 a v kvalifikaci si zajistili účast v baráži o postup na mistrovství Evropy do 21 let v příštím roce. Utkání v Hradci Králové rozhodl jediným gólem v 55. minutě útočník Lukáš Mašek.
3: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
1: Rádio Metropole. Co na sebe.
4: Dnes super počasí. Na procházku v parku, na sekání trávy na zahradě nebo na odpolední houbaření v lese. Víme, jak bude. Čtvrteční denní teplotní maxima 21 až 24 stupňů Celsia, jasno nebo polojasno, mnohde vysoká oblačnost. Zítra naměříme 20 až 23 stupňů, pátek převážně polojasný, místy oblačný. A jak bude o víkendu? Jak v sobotu, tak v neděli teploty ve stylu babího léta kolem 22 stupňů Celsia a těšíme se na jasnou nebo polojasnou oblohu.
5: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva CZ.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Dobré ráno, šlapeme na plyn, v Kroměříži, také v Bruntálu či v Moravském Berouně provoz bez vážných nehod. V Olomouci taky dneska pozor na mírně omezený provoz na Lázecké ulici. Naproti baseballovému stadionu se do 15. listopadu opravuje zastávka. A 10-minutová ranní kolona je klasicky za 210. kilometrem D1 za Holubicemi ve směru na Brno. Víme, jak se jezdí tady i ve čtvrtek ráno.
0: Radio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

Top osobnosti kraje. Představujeme vám zajímavé osobnosti našeho regionu. Tento týden od pondělí do pátku po 10. nebo po 16. hodině s Martinem Škurkem o právu, o hodnotách a o životě. Top osobnosti kraje. Jedině na tomto rádiu.

0: Vykročte s námi do nového dne i měsíce. Dneska máme prvního a oficiálně vítáme říjen se vším, co k němu patří. Ať už je to barevné listí, popadané kaštany, anebo chladnější rána. Už za okamžik si na našem rádiu povíme, kdo má dneska svátek a kdo narozeniny. Naladíme se na nový den i s prvním říjnovým kalendářem.
1: Metropole právě dnes.
2: Je čtvrtek 1. října a dnešní kalendárium nám rovnou naplánovalo celý den. Ráno, klidně i odpoledne káva, slavíme Mezinárodní den kafe. K tomu po celý den muzika z našeho rádia. Je Mezinárodní den hudby. A zavoláme babičce i dědovi. Je Mezinárodní den seniorů. Narozky slaví zpěvačka Ilona Čáková. A krásných 95 let je herci, hudebníkovi, textaři i divadelníkovi panu Jiřímu Suchému. Ten je pořád ve skvělé formě. Gratulujeme. A komu dnes se zhudebňujeme svátek? Všem Igorům. Vaše jméno má skandinávské kořeny. A za jeho historii můžeme vyrazit až do světa vikingů. Přesně na tom jsme postavili dnešní sváteční hymnu. Igorové, štíty nahoru, tohle je pro vás.
3: Igor, podle původu svého jména máš v sobě vikinga.
4: Takže dneska můžu plenit?
3: Můžeš.
4: Paráda!
3: Maximálně takhle.

0: všechno nejlepší.
1: A dneska klidně vypleňte tu ledničku.
2: Metropole právě dnes.
3: Ti kyberšmejdi zas***ni nikdy nespí, ale pan Prokoukl taky ne. Když si nejsi jistý, klikni na panprokoukl.cz. Pomůže, poradí, kyberšmejda odhalí. Ve dne v noci. Panprokoukl.cz. Bezpečný je zdarma pro tebe, prostě pro všechny. Tvůj štít proti kyberpodvodům panprokoukl.cz. Olomoucký kraj a policie dávají stránce panprokoukl.cz 12 bodů z 10.
4: Olomouc zažije baseball světové úrovně i velkolepou oslavu 50 let klubu Skokani. V ostré bitvě v rámci German Series změří síly národní týmy Česka a Německa. Špičkový mezinárodní zápas doplní nabitý program pro celou rodinu. Americká auta, skvělé jídlo z food trucků, dětský turnaj, soutěže, kolotoče, divácké show i Bacardi Chill Zona. Předprodej vstupenek sledujte na sociálních sítích Skokanu. Kdy a kde? 3. a 4. října na baseballovém stadionu v Olomouci. Přijďte. Víc info na webu Skokanu Olomouc.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Karel Roden v dojemném příběhu plného vnitřní síly, nadnášejícího humoru, ale i smutku a otázek o existenci. To je hra Kapitán Skvělouš, už 4. října v kině Metropol Olomouc. Stane se hrdina dobrým otcem a zachrání své manželství? Přijďte to zjistit. Kapitán Skvělouš v podání Karla Rodena 4. října kino Metropol Olomouc.
7: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
8: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
9: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
10: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
11: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
10: Vážně?
11: Já mám Lelosy na sobě celý den.
12: Lelosy. Too comfortable to take off.
13: Olomoucký report CZ.
14: Pořád se něco děje.
13: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
15: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
14: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
16: Radio Metropole.
17: Metropole.

0: Podívejte se kolem sebe. Svět je plný plastu, obrazovek a věcí na jedno použití. Ale co má v životě opravdu trvalou hodnotu? Poctivé dřevo a ruka, která z něj dokáže vytvořit domov. Obor tesař není jen o práci. Je to umění, vůně živého materiálu a hrdost, když vidíte krov nebo dřevo stavbu, co přetrvá generace. Zatímco se technologie mění každou vteřinu, tesařina zůstává řemeslem, které má obrovský respekt a cenu. Olomoucký kraj navíc tento obor podporuje krajskými stipendii, takže si na svou budoucnost vyděláváš už během studia. Chceš dělat práci, která má viditelný smysl, je skvěle placená a poctivá? Podpoř svůj talent, tvoř z přírodního materiálu a postav se na vlastní nohy. Řemeslo žije a poctivá práce má budoucnost. Pojď studovat obor tesař.
1: Hrajeme si dál hit za hitem a na našem rádiu taky víme, co nás tento týden čeká v kinech. Jako každý čtvrtek se zaměříme na nejnovější filmové premiéry. Ať už máme chuť na pořádnou dávku napětí, romantiku nebo komedii, dáme vám ty nejlepší tipy. Tak poslouchejte dál a bavte se.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
3: Na našem rádiu máte jistotu, že když vás na něco pozveme, bude to stát za to. Tohle potvrzují i naši filmoví experti. Dnes má u nás v rádiu službu Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinemas. Radku, jaké jsou filmové novinky pro začátek tohoto měsíce, pro začátek října?
4: Zdravím posluchače i tebe, Lukáši. Tento týden si v kině vyberete, jestli chcete tančit, napínat nervy nebo vidět Toma Cruise v trochu neobvyklé roli. Začnu českým filmem Tango pro tři.
5: Tak já teda asi něco zatancuju.
6: No, tak kul.

0: Julii, kterou hraje Kristýna Boková, se právě rozpadl život. Když dostane příležitost zúčastnit se taneční show, rozhodne se dokázat, že umí začít znovu. Jejím partnerem je taneční Kristián v podání Jána Koleníka. Ten se ale chce hlavně vrátit na vrchol. Na parketu tak nejde jen o kroky a potlesk, ale i o to, jestli si tihle dva dokážou věřit.
1: Máte se na co těšit.
2: Co pro posluchače milující napětí?
0: Pro ně je tu pravda nebo lež. Začínající spisovatelka přijíždí do domu slavné autorky, aby za ní dokončila její knihy. Pak ale objeví rukopis s děsivým přiznáním. Je skutečné, nebo je to jen další příběh, který někdo mistrně vymyslel? V thrilleru podle románu Colin Hoover hrají Anne Hathaway, Dakota Johnson a Josh Hartnett.
3: Even with my generous warning, you're going to continue to ingest my words.
0: Na konci filmu jsem si opravdu lámal hlavu nad tím, co byla pravda a co lež. Další novinkou je Digger. Tom Cruise tentokrát hraje mocného muže, který se snaží zachránit svět před katastrofou, kterou sám způsobil.
4: It's ridiculous. And it's scary.
0: Film režíruje Alejandro Iñárritu a už spojení těchto dvou men je pro mě důvod být velmi zvědavý, co na plátně vzniklo. A nakonec pozvánka pro hudební fanoušky. Queen Budapest. Legendární koncert Queen z Budapešti z roku 1986 se vrací na velké plátno v nové obrazové a zvukové podobě. Freddie Mercury, 80 000 diváků a skladby, které známe dodnes.
2: Český film Tango pro tři, napínavý thriller Pravda nebo lež s Anne Hathaway a Dakota Johnson, také Digger s Tomem Cruisem a nebo hudební záležitost Queeni v Budapešti. Jsou filmové premiéry pro začátek října v moravských kinech, které nám doporučuje za filmové experty Radek Kreuziger z Premier Cinemas. Radku, děkujeme za zpestření našeho vysílání.
0: Díky Lukáši za rozhovor a všem posluchačům přeji krásný den.
5: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
6: Radio Metropole.
5: Posloucháš?
6: Radio Metropole.

0: kámoši, kteří ti dělají společnost, ať už si kdekoliv. OK, automatické hudební streamy jsou fajn, ale my ti občas i něco řekneme. A to se cení.
1: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 9 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Děkujeme, že jste s námi. Pojďte si poslechnout, co se děje nového. Nadcházející 1. říjnový víkend se centrum Olomouce promění v ráj pro všechny gurmány. Dolní náměstí ožije tradičními vinnými slavnostmi, plnými dobrého pití, muziky a nejrůznějších regionálních lahůdek.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Obyvatelé Přerova, co byste chtěli ve městě nového? Do 2. října můžeme hlasovat v participativním rozpočtu Chci v Přerově. O přízeň veřejnosti se uchází 12 návrhů, na které město vyčlenilo 1,5 milionu korun. Mezi návrhy nechybí nová dětská hřiště, sportoviště či výsadba stromů. Lidé mohou projekty podpořit na platformě Munipolis na webu Chci v Přerově pomocí 6 kladných a 3 záporných hlasů. Zase se nehlasovalo. Sněmovna včera večer opět přerušila debatu o návrhu na vyslovení nedůvěry vládě. Jednání bude pokračovat 3. dnem dnes. Na hlasování už by mohlo dojít. Hovořit má už jen 37 poslanců.
0: Sport.
2: Úvod na turnaji Eurohockey Tour českým hokejistkám nevyšel. Vlachty začaly prohrou s domácím Finskem 0-2. Další utkání čeká naše reprezentantky zítra, kdy nastoupí ve 13 hodin proti výběru Švédska.
3: Září se včera loučilo sluníčkem a s čím nás přivítá říjen? Víme, jak bude. Dnešek jasný anebo polojasný, mnohde vysoká oblačnost, denní teploty 21 až 24 stupňů. Zítra, tedy v pátek, na Moravě převážně polojasno anebo oblačno, 20 až 23 stupňů. Víkend se má prezentovat jasnou nebo polojasnou oblohou a teploty ve stylu babího léta kolem 22 stupňů.
4: Poznejte místo, kde může přijít na svět vaše miminko. Rodinná porodnice Agel Prostějov vás zve 6. října od 14 hodin na den otevřených dveří.
0: Rádio Metropole za volantem.
3: Víme, jak se jezdí tady a díky vašim zprávám máme jasno v tom, že v Holešově, ve Velmezu, v Rýmařově, také v okolí Moravské Třebové je to teď ve čtvrtek 1. října bez vážných nehod a bez zdržení. Policejní hlídky pomáhají a chrání v Olomouci. Na několika místech u Černovířského mostu na Hejdukově ulici Bacha je tady stopka na křižovatce. Další hlídka na Hamerské u Masokombinátu nebo na výjezdu z Olomouce měří za globusem u dálničního nájezdu. Spojka, brzda, plyn, spolu jsme za volantem in.
5: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.

0: Ahoj, posloucháš Rádio Metropole a dneska se zaměříme na skvělý tip pro jablíčkáře. Pokud máš iPhone a používáš na něm iOS 27, pak možná v telefonu máš jednu užitečnou ochranu, o které si zatím vůbec nevěděl. A co je trochu zvláštní, Apple ji tentokrát nechal na tobě. Pokud ji chceš využívat, musíš si ji sám zapnout. Jmenuje se detekce rizika zneužití identity a zaměřuje se na situace, kdy tě podvodník manipuluje tak, abys sám udělal něco, co bys za normálních okolností neudělal. Třeba ti zavolá někdo, kdo se vydává za bankéře, přesvědčí tě, že je potřeba rychle něco vyřešit a ty podle jeho instrukcí odešleš peníze. A právě tady je problém. Telefon totiž nemusí být vůbec napadený. Ty sám potvrzuješ platbu a systém tak nemusí poznat, že za ní stojí podvod. Nová funkce proto dokáže u podporovaných aplikací vyhodnotit, jestli některé okolnosti nevypadají jako probíhající podvod. Aplikace může požádat o vyhodnocení například ve chvíli, kdy provádíš platbu nebo měníš heslo. Podle článku se přitom posuzují informace související se zařízením a účtem Apple. Smyslem je odhalit situaci, kdy je uživatel k určitému kroku tlačený nebo je k němu navedený podvodníkem. Takže jestli máš iPhone s iOS 27, stojí za to vědět, že tahle možnost existuje. Není totiž automaticky zapnutá a musíš ji aktivovat sám, protože u podvodu někdy nestačí jen chránit telefon. Důležité je poznat i chvíli, kdy se někdo snaží zmanipulovat právě tebe. A od toho je tady tvoje Rádio Metropole. S námi seš vždycky v bezpečí. Posíláme ti víc muziky, víc energie.
1: Rádio Metropole.
2: Tvoje dopoledne.
1: Tvoje rádio.
2: Metropole.

Přejeme pohodový čtvrtek. První říjnové dopoledne je v plném proudu. Ať už sedíte v kanceláři, jedete v autě, nebo si vychutnáváte druhý šálek kávy. Doufáme, že máte skvělou náladu. Říjen přináší

0: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Hortikomplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc Hortikomplex.
1: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
2: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
3: No jasně, z MND to jde.
2: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
4: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Metropole.
1: Olomouc 92 a Mohelnice 103.7 FM.

0: zdravíme na naší vlně a přejeme dál super poslech. Blíží se 10. hodina a s ní i kompletní přehled toho nejdůležitějšího. Dozvíme se, co se děje doma i ve světě, jaké počasí nás dneska ještě čeká a kde si dát pozor na cestách, abychom dorazili včas a bez komplikací. Zprávy, počasí a doprava už v 10, tak jedeme dál.
1: Posloucháš? Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 10 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Ladíte naše vlny a posloucháte zprávy. Jdeme do Olomouce. Senior, který už neměl vůbec řídit, v úterý jel v autě po Kavkově a Jižní ulici. Na předním kole osobního auta měl defekt a když ho zastavili strážníci, jel už jen po rávku.
4: Když hlídka kontaktovala řidiče staršího věku, tak ten se jel zmateně a dezorientovaně. Nakonec se podařilo zjistit, že muž trpí zdravotními problémy a během září mu byl vystaven posudek o zbavení způsobilosti k řízení motorových vozidel. Vzhledem k rozpoložení řidiče byla na místo přivolána zdravotnická záchranná služba a ta dotyčného odvezla do fakultní nemocnice. Celý případ nakonec bude oznámen příslušnému správnímu orgánu k dalšímu řešení.
3: Dodal k případu komisař městské policie Olomouc Petr Čundrle. Přerovsko dál bojuje se suchem, protože ani vydatné zářijové deště bohužel situaci nezlepšily. Úřady proto prodloužily zákaz čerpání vody z řek a potoků v Přerově a okolí, a to až do 31. října.
0: Svitavsko aktuálně.
3: Velkou rekonstrukcí prošel zimní stadion v Poličce na Svitavsku. Má za sebou úpravy za více než 65 milionů korun. Pyšní se mimo jiné z brusu novou střechou. V uplynulých dnech zažil slavnostní znovu otevření a už se tu i hraje. Poprava vražedkyně v americkém Tennessee se pokazila. Krista Pajková byla odsouzená za brutální vraždu své 19-leté spolužačky v roce 1995. Nyní měla být usmrcena injekcí. Obě smrtící dávky však přežila a následně byla převezena do nemocnice. Celý incident se prověřuje, i to, zda bude poprava pokračovat.
1: Sport.
3: Slovenský hokejový tým v české extralize. K tomu může dojít. Zástupci tuzemských klubů se shodli na tom, že projednají možný vstup Slovanu Bratislava do soutěže. Devítinásobný slovenský mistr svůj návrh představil včera. Uvidíme, jak se téma vyvine.
1: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
2: Rádio Metropole. To na sebe.
1: Dnes super počasí. Na procházku v parku, na sekání trávy na zahradě nebo na odpolední houbaření v lese. Víme, jak bude. Čtvrteční denní teplotní maxima 21 až 24 stupňů Celsia, jasno nebo polojasno, mnohde vysoká oblačnost. Zítra naměříme 20 až 23 stupňů, pátek převážně polojasný, místy oblačný. A jak bude o víkendu? Jak v sobotu, tak v neděli teploty ve stylu babího léta kolem 22 stupňů Celsia a těšíme se na jasnou nebo polojasnou oblohu.
5: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Ochutnali jste už náš chalupářský bochník. Poctivý chléb s křupavou kůrkou z vůní domova. Příběh pečiva CZ.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
1: Blesková doprava z okolí Olomouce, také z D55 u Otrokovic. Víme, jak se jezdí tady. Taky dneska dopoledne v Olomouci fungují stacionární radary, měří a pokutují na okružní Přerovské, také ve Slavonině na Jižní. Odstavený nákladák objíždíme na 267. kilometru obchvatu Olomouce u Slavonína ve směru na Mohelnici a pozor na dopolední nehodu u Otrokovic, 30. kilometr D55 ve směru na Hulín. Opatrně projedeme.
2: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie.

0: Top osobnosti kraje. Hostem u mikrofonu je Martin Škurek a my se ptáme, jak vypadá váš dokonalý den?
1: Čistě teoreticky, kdyby takový den byl, tak určitě ráno další spánek, řekněme do 9. hodiny, potom nějaká televize, aby se člověk dozvěděl, co se kolem něho děje, potom dobrá snídaně s bílou kávou, následně potom čtení, milu čtení, musím říct, že to je moje vášeň od jak živa, potom dobrý oběd, přiznám se, že mám rád segedinský guláš, takže to je moje oblíbené jídlo. A potom odpoledne určitě návštěva fotbalu. Miluji fotbal. Na fotbale jednoznačně pivo a cigáro. No a pobít s přáteli v sobotu večer, zajít na jedno, na dvě, no a potom zase se dostavit domů a večer a poslouchat hudbu, kterou mám rád, což jsou 80. léta. No a potom někdy kolem 11. 12. hodiny usnout, protože obvykle to mám tak, že usínám kolem 2. 3. hodiny. A do té doby pracuju.
0: Říká Martin Škurek. Děkujeme.
2: Radio Metropole.
3: A dopolední chill. Baby, let's go. V chillu. Nestresuj se. A nasaj nejlepší vibe.
2: Metropole.

0: Jsme moc rádi, že máte naše rádio naladěné i na začátku nového měsíce. Čtvrtek sebou nese skvělou energii a pomalu taky vidinu víkendu. Už za chvíli pro vás budeme mít nálož parádních tipů na zajímavé akce. Přejeme vám skvělý den nabitý dobrou náladou.
1: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace, poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace, jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
2: Hledáte dárek, který opravdu potěší? Darujte poctivé delikatesy Via Delicia pro blízké přátelé i obchodní partnery. Více na viadelicia.cz.
3: Milujete bonsaje a krásu podzimní zahrady? Přijďte od 2. do 4. října na Floria Podzim na výstaviště Kroměříž. Těšte se na stovky bonsají, zahradnickou inspiraci i nákupy pro váš domov a zahradu. Floria Podzim, 2. až 4. října. Více na výstaviště Kroměříž.cz.
4: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na Ticketlife.cz.
5: Slyšíš to syčení grilu? Cítíš tu vůni? Do Olomouce přijíždí Burger Street Festival. Od pátku do neděle u Šantovky ochutnáš ten nejlepší street food z celého Česka. Novinka letoška? Miniburgery pro objevitele. Tři malé chutě místo jednoho velkého. Klidně i ten velký k tomu. Burger Street Festival u Šantovky Olomouc.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodejna Ardon Přerov naproti Oby. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
8: Ať je fešák.
9: A má krásný oči.
10: Ať je vtipnej.
8: A chytrej.
9: A zajištěnej.
10: A hlavně, ať není ženatej.
8: Holky, nechceme toho trochu moc?
11: Tak jsem tady. Ahoj všem.
10: Divadlo Tramtárie uvádí Čarodějky z Lipníku.
8: Komedii o tom, co si ženy přejí a co se stane, když se jim přání splní. Premiéra 4. října.
12: Tohle je
13: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
1: Něco končí a něco začíná. Září je pryč, podzimní žezlo přebírá říjen a také ten bude plný zábavy. Pojďme do kina. Olomoucké Premiér Cinema se dává od dneška mysteriózní drama Pravda nebo lež a čeká nás i úplně nový a jiný Tom Cruise jako šedivý obezní hrubián a je to film Digger. Na zběsilou misi se Tom Cruise jakožto Digger vydává také v kině v Přerově anebo v Blansku. V Olomouci budeme mít od pátku do neděle oblíbený Burger Street Festival. Budeme mít plné pusy, jako vždycky na Šantovce. Letošní novinkou jsou na ochutnávku takzvané mini burgery. A v sobotu bude nedaleko Olomouce v náměšti Traktoriáda na Louce pod zámkem. Užijeme si tradiční spanělou jízdu i opékání špekáčků. Stavíte se?
0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
2: Rádio Metropole.
3: A dopolední chill.
4: Už se těšíš na oběd?

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 11 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Neseme další várku informací. Za volantem buďme opatrní. V Olomouckém kraji zemřeli v uplynulém měsíci při dopravních nehodách dva lidé. Jde meziročně o stejný počet. Od začátku letošního roku si tak nehody v regionu vyžádaly celkem 15 lidských životů. Informují o tom policejní statistiky. Ke tragické bouračce došlo v září u Kojetína, kde zemřel řidič osobního auta, který se při předjíždění v protisměru srazil s nákladňákem, a u Lipiny u Šternberka, kde po srážce s nákladním autem zemřel motorkář. Posila pro českou armádu z Olomoucka. Společnost PANAF ze Senice na Hané předala české armádě první speciální chladírenský přívěs pro polní kuchyně. Vůz má vlastní zdroj energie a tři komory s různými teplotními režimy.
0: Blansko aktuálně.
3: Ať se na nádraží v Blansku může bez potíží pohybovat každý, dočká se bezbariérového přístupu. Správa železnice tam během 3 let postaví výtahy k nástupištím, píše Deník. Zvažuje se i vznik nového přístupu na stanici ze starého Blanska.
1: Sport.
3: A jdeme na 7. kolo hokejové extraligy a v akci uvidíme i Hanáky. Olomoučtí hokejoví kohouti se představí na ledě soupeře. Nyní 12. tým tabulky bude hrát od 18 hodin proti 13. libereckým Bílým Tigrům. Výsledek vám přineseme.
0: Rádio Metropole. To na sebe.
4: Víme, jak bude, víme, že krásné babí léto nebere konce, takže jedeme dál. Na Moravě opět polojasno a k tomu 20 až 23 stupňů, nejenom dnes, ale také zítra a o víkendu. Ovšem pozor, v neděli prý může být ráno chladnější než obvykle, naměříme zhruba nějakých 2 až 5 stupňů, takže v neděli po ránu se bude hodit mikina a možná i čepice, ovšem odpoledne to zase bude na tričko.
5: Dopřejte si péči, kterou si zasloužíte. Nová estetická chirurgie v nemocnici Agel Prostějov. Vaše krása, naše odbornost.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady, víme, že odstavený nákladňák máme na obchvatu Olomouce na dálnici D35, když se jede kolem Nemilan. A taky máme hlášené policejní hlídky v Olomouci, kousek od nádraží, na tom kruháči u RCOčka, další hlídka na Lipenské, jak je křižovatka u STKček, a nebo taky na Brněnské. A kontrolu můžeme potkat i v Prostějově na okružní. Ať už jedete kamkoliv, vezeme se dál na té správné vlně a přejeme vám pohodovou cestu bez nehod a bez pokut.
6: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
2: Rádio Metropole. Víc muziky.

0: dopoledne.
1: Tvoje rádio.
0: Metropole.

0: Velké díky, že nás posloucháte. Čtvrtek je v plném proudu a my pro vás už za chvíli chystáme náš pravidelný magazín, ve kterém vám přinášíme praktické rady a triky. Tentokrát se zaměříme na nadcházející změnu času. Probereme, jak tenhle posun ručiček co nejlépe zvládnout. Do té doby vám budeme hrát naše skvělé pecky.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
2: Olomouc zažije baseball světové úrovně i velkolepou oslavu 50 let klubu Skokani. V ostré bitvě v rámci German Series změří síly národní týmy Česka a Německa. Špičkový mezinárodní zápas doplní nabitý program pro celou rodinu. Americká auta, skvělé jídlo z food trucků, dětský turnaj, soutěže, kolotoče, divácké show i Bacardi Chill Zona. Předprodej vstupenek sledujte na sociálních sítích Skokanu. Kdy a kde? 3. a 4. října na baseballovém stadionu v Olomouci. Přijďte. Víc info na webu Skokanu Olomouc.
3: Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
4: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
5: Karel Roden v dojemném příběhu plného vnitřní síly, nadnášejícího humoru, ale i smutku a otázek o existenci. To je hra Kapitán Skvělouš, už 4. října v kině Metropol Olomouc. Stane se hrdina dobrým otcem a zachrání své manželství? Přijďte to zjistit. Kapitán Skvělouš v podání Karla Rodena 4. října kino Metropol Olomouc.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Tohle je Radio Metropole.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Začal říjen a my dostaneme jednu hodinu života nebo i spánku navíc. Letní čas letos skončí v noci ze soboty 24. na neděli 25. října. Ve 3 hodiny ráno se hodiny vrátí zpátky na 2. Jednoduchá pomůcka, na jaře to jde dopředu, na podzim to jde dozadu. Mobil, počítač i chytré hodinky se většinou přeřídí sami. My zkontrolovat musíme na konci října hlavně budík, troubu, mikrovlnku nebo hodiny v autě. Ptáte se nás, jak se na změnu času připravit. Zeptali jsme se odborníků a ti navrhují, že 3 dny před změnou času můžeme posouvat spaní, vstávání i večeři každý den o 15 až 20 minut později. Pomůže také pravidelný režim a dostatek denního světla. Takže teď už víme, že čas se mění v noci ze 24. na 25. října. Hodinová ručička se vrátí zpátky o 60 minut a my dostaneme hodinu života nebo hodinu spánku navíc. Co s tím uděláte?
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek. Posloucháš?
2: Rádio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 12 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Připravené jsou pro vás další zprávy, pojďte si je poslechnout. Jdeme na prkna, která znamenají svět. Olomoucké divadlo Tramtárie uvede v neděli premiéru nové komedie z prvky hororu Čarodějky z Lipníku. Autorská hra Vladislava Kracíka se volně inspiruje filmem Čarodějky z Eastwicku o třech ženách, které si vysní dokonalého muže. Podrobnosti na webu divadlotramtarie.cz.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Skvělou pomocí na vodě jsou přerovští hasiči. Ukázali to v konkurenci dalších týmů z České republiky na prestižní soutěži ve vodní záchraně na přehradě Pastviny. Získali stříbro a skvěle se předvedli i hasiči ze Šumperka, kteří v soutěži skončili pátí.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
3: Cenové stropy na paliva a nižší daň u nafty obnovil stát. Řidiči tak v Česku v současné palivové drahotě tankují levněji. Litr benzínu Natural 95 vyjde maximálně na 46 korun a 14 haléřů a motorová nafta na 48 korun a 72 haléřů. Policie připravuje na silnicích rozsáhlá opatření kvůli ilegálnímu srazu tuningových aut. Do Prahy a Brna mají v pátek a v sobotu zamířit tisíce upravených vozů z celé Evropy. Dle policie hrozí ilegální závody a blokování dálnic.
2: Sport.
3: Fotbalisté olomoucké Sigmy si zpestří současnou reprezentační přestávku přípravným utkáním se zahraničním týmem. V pátek od 14 hodin přivítají na trávníku Androva stadionu v Olomouci slovenský prvoligový tým Emeška Žilina.
4: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
1: Rádio Metropole. To na sebe.
5: Tak schválně, jak bylo přesně před rokem, loni 1. října. Víceméně zamračeno, místy trochu poprchávalo a na teploměru bylo maximálně 10 stupňů. Víme, jak bude, taky na začátku října pokračuje babí léto. Na Moravě budeme mít dál většinou polojasno se sluníčkem a s odpoledními teplotami lehce nad 20.
6: Olomoucká pekárna Penam peče pro Hano už 50 let. Ochutnali jste už náš makový a tvarohový závinek Hanka? Příběh pečiva CZ.
1: Rádio Metropole za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady, je tu naše blesková polední doprava. Policejní hlídku máme hlášenou v Olomouci na Brněnské, taky v Držovicích na Smržické, kousek od křižovatky s Olomouckou, a nebo na dálnici D46, když projíždíme Prostějov. Ať vám vždycky svítí zelená a před vámi na cestě, ať není žádná nehoda, kontrola ani kolona.
2: Rádio Metropole.

0: Děkujeme, že jste s námi. Čtvrteční den příjemně utíká a my už brzy společně nahlédneme do dnešního kalendáře, podíváme se, kdo má svátek a připomeneme si, čím je první říjnový den významný. Užijte si s námi čtvrteční pohodu, my vám k ní posíláme hit za hitem.
1: Milujete bonsaje a krásu podzimní zahrady? Přijďte od 2. do 4. října na Floria Podzim na výstaviště Kroměříž. Těšte se na stovky bonsají, zahradnickou inspiraci i nákupy pro váš domov a zahradu. Floria Podzim, 2. až 4. října. Více na výstaviště Kroměříž.cz.
2: Slyšíš to syčení grilu? Cítíš tu vůni? Do Olomouce přijíždí Burger Street Festival. Od pátku do neděle u Šantovky ochutnáš ten nejlepší street food z celého Česka. Novinka letoška? Mini burgery pro objevitele. Tři malé chutě místo jednoho velkého. Klidně i ten velký k tomu. Burger Street Festival u Šantovky Olomouc.
3: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
4: No jasně, s MND to jde.
3: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
5: KFC ti zase nabízí víc.
6: MacBooky Neo,
5: iPhone 17,
6: laserové projektory,
5: sluchátka Apple Beats
6: a stovky dalších cen.
5: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
6: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
5: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
7: Olomoucký report CZ.
8: Pořád se něco děje.
7: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
9: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
8: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Posloucháš?
12: Radio Mef.

0: Metropole právě dnes.
1: Je čtvrtek 1. října a dnešní kalendárium nám rovnou naplánovalo celý den. Ráno, klidně i odpoledne káva, slavíme Mezinárodní den kafe. K tomu po celý den muzika z našeho rádia, je Mezinárodní den hudby. A zavoláme babičce i dědovi, je Mezinárodní den seniorů. Na rozky slaví zpěvačka Ilona Čáková a krásných 95 let je herci, hudebníkovi, textaři i divadelníkovi panu Jiřímu Suchému. Ten je pořád ve skvělé formě. Gratulujeme. A komu dnes zhudebňujeme svátek? Všem Igorům. Vaše jméno má skandinávské kořeny. A za jeho historii můžeme vyrazit až do světa vikingů. Přesně na tom jsme postavili dnešní sváteční hymnu. Igorové, štíty nahoru, tohle je pro vás.
2: Igor, podle původu svého jména máš v sobě vikinga.
3: Takže dneska můžu plenit?
2: Můžeš.
3: Paráda!
2: Maximálně tak.

0: Happy, všechno nejlepší.
1: A dneska klidně vypleňte tu ledničku.
2: Metropole právě dnes.
3: Radio

0: námi můžeš nostalgicky zaspomínat na staré dobré časy, kdy se kazety přetáčely tužkou a rádio bylo jediným zdrojem cool muziky.
1: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 13 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Právě teď začíná přehled aktuálních událostí na našich vlnách. Projet areálem fakultní nemocnice Olomouc nyní není nic snadného. Dopravu tu omezuje stavba, píše o tom report.cz. Z důvodu přestavby ředitelství je například uzavřena příjezdová cesta k onkologii. Řidičům tu v orientaci pomohou značky. Od konce září se autům uzavřela i část ulice za nemocnicí a omezení platí i u novostavby budovy B. A parkování ve fakultní nemocnici Olomouc v ulici IP Pavlova je uzavřené. Pro pěší, autobusy a záchranáře je průjezd zachován.
0: Přerov aktuálně.
3: Další krok ke stavbě jihozápadního obchvatu Přerova. Stavební úřad schválil územní rozhodnutí pro první etapu stavby. Olomoucký kraj, který stavbu za 600 až 700 milionů korun zafinancuje, chce práci zahájit v letech 2028 až 2029 a ulevit tak provozu ve městě. Jak to vypadá se záměrem běžkařské arény na Rejvízu v Jeseníkách? Vyvolal odpor a vznikla proti němu i petice. Sdružení cestovního ruchu Jeseníky však mírní obavy, tvrdí, že má jít o citlivě upravené tratě a žádný velký komplex s tribunami či stavbami, píše deník. Uvidíme, kam se tedy záměr vyvine. V Česku poměrem pracuje nejvíc lidí z celé Evropské unie. Česko má nejnižší míru nezaměstnanosti ze všech států EU. Bez práce tu je v průměru 32 lidí z tisíce. V Evropské unii celkově bylo za srpen bez práce v průměru 61 lidí z tisíce. Ukazují to data Eurostatu.
1: Sport.
3: Postup do druhého kola na turnaji ATP v Tokiu dnes vybojoval přední hráč prostějovského tenisového klubu Jiří Lehečka. Na betonovém kurtu na úvod turnaje vyzval Belgičana Berkse a přemohl ho 2-1 na sety.
0: Rádio Metropole, co na sebe.
4: Pranostika říká, že když fouká od východu, bude teplý podzim. A my víme, že minimálně do příští středy tady máme babí léto s teplotami kolem 20. A k tomu sluníčko a zase sluníčko. Změna by měla dorazit až ve čtvrtek. To se objeví deště a přehánky a taky se trochu ochladí na nějakých 15 stupňů.
5: Poznejte místo, kde může přijít na svět vaše miminko. Rodinná porodnice Agel Prostějov vás zve 6. října od 14 hodin na den otevřených dveří.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady, víme o nehodě na dálnici D46 Prostějov Olomouc, konkrétně na exitu Prostějov Sever. Teď tady ještě zůstává odstavené auto na tom 26. kilometru ve směru na Olomouc. Bouráme taky na silnici Chropině z Kaštice. Tady probíhají záchranné práce, jde o srážku dvou motorkářů. A komplikace také v Přerově na nábřeží doktora Edvarda Beneše. Tady máme v sobě osobák s motocyklem, tak hlavně dobře dojeďte a zbytečně nespěchejte.
1: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
2: Radio Metropole. Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: Jsme rádi, že ladíte naše rádiové vlny. Pokud přemýšlíte, na co zajít do kina, máme pro vás už za chvíli parádní tip. Náš filmový expert nám představí ty nejžhavější novinky a premiéry, které právě dorazily na plátna moravských kin. Přejeme vám příjemný poslech.
1: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodejna Ardon Přerov naproti Oby. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
2: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace, poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace, jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
3: Hledáte dárek, který opravdu potěší? Darujte poctivé delikatesy Via Delicia pro blízké přátelé i obchodní partnery. Více na viadelicia.cz.
4: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horty Komplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc, Horty Komplex.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
8: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz
9: Radio Metropole.
10: Metropole.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Na našem rádiu máte jistotu, že když vás na něco pozveme, bude to stát za to. Tohle potvrzují i naši filmoví experti. Dnes má u nás v rádiu službu Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinemas. Radku, jaké jsou filmové novinky pro začátek tohoto měsíce, pro začátek října?
2: Zdravím posluchače i tebe, Lukáši. Tento týden si v kině vyberete, jestli chcete tančit, napínat nervy nebo vidět Toma Cruise v trochu neobvyklé roli. Začnu českým filmem Tango pro tři.
3: Tak já teda asi něco zatancuju.
4: No, tak kvůli tomu tady konec konců jsme.
2: Julii, kterou hraje Kristýna Boková, se právě rozpadl život. Když dostane příležitost zúčastnit se taneční show, rozhodne se dokázat, že umí začít znovu. Jejím partnerem je tanečník Kristián v podání Jána Koleníka. Ten se ale chce hlavně vrátit na vrchol. Na parketu tak nejde jen o kroky a potlesk, ale i o to, jestli si tihle dva dokážou věřit.
5: Máte se na co těšit.
1: Co pro posluchače milující napětí?
2: Pro ně je tu Pravda nebo lež. Začínající spisovatelka přijíždí do domu slavné autorky, aby za ní dokončila její knihy. Pak ale objeví rukopis s děsivým přiznáním. Je skutečné, nebo je to jen další příběh, který někdo mistrně vymyslel? V thrilleru podle románu Colin Hoover hrají Anne Hathaway, Dakota Johnson a Josh Hartnett.
6: Even with my generous warning, you're going to continue to ingest my words.
2: Na konci filmu jsem si opravdu lámal hlavu nad tím, co byla pravda a co lež. Další novinkou je Digger. Tom Cruise tentokrát hraje mocného muže, který se snaží zachránit svět před katastrofou, kterou sám způsobil. It's ridiculous. And it's scary. Film režíruje Alejandro Iñárritu a už spojení těchto dvou men je pro mě důvod být velmi zvědavý, co na plátně vzniklo. A nakonec pozvánka pro hudební fanoušky. Queen Budapest. Legendární koncert Queen z Budapešti z roku 1986 se vrací na velké plátno v nové obrazové a zvukové podobě. Freddie Mercury, 80 000 diváků a skladby, které známe dodnes.
1: Český film Tango pro tři, napínavý thriller Pravda nebo lež s Anne Hathaway a Dakotou Johnson, také Digger s Tomem Cruisem a nebo hudební záležitost Queeni v Budapešti. Jsou filmové premiéry pro začátek října v moravských kinech, které nám doporučuje za filmové experty Radek Kreuziger z Premier Cinemas. Radku, děkujeme za zpestření našeho vysílání.
2: Díky, Lukáši, za rozhovor a všem posluchačům přeji krásný den.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
7: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 14 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Ladíte naše vlny a posloucháte zprávy. Jdeme do Olomouce. Senior, který už neměl vůbec řídit, v úterý jel v autě po Kavkově a Jižní ulici. Na předním kole osobního auta měl defekt a když ho zastavili strážníci, jel už jen po rávku.
4: Když hlídka kontaktovala řidiče staršího věku, tak ten se jel zmateně a dezorientovaně. Nakonec se podařilo zjistit, že muž trpí zdravotními problémy a během září mu byl vystaven posudek o zbavení způsobilosti k řízení motorových vozidel. Vzhledem k rozpoložení řidiče byla na místo přivolána zdravotnická záchranná služba a ta dotyčného odvezla do fakultní nemocnice. Celý případ nakonec bude oznámen příslušnému správnímu orgánu k dalšímu řešení.
3: Dodal k případu komisař městské policie Olomouc Petr Čundrle. Přerovsko dál bojuje se suchem, protože ani vydatné zářijové deště bohužel situaci nezlepšily. Úřady proto prodloužily zákaz čerpání vody z řek a potoků v Přerově a okolí, a to až do 31. října.
0: Svitavsko aktuálně.
3: Velkou rekonstrukcí prošel zimní stadion v Poličce na Svitavsku. Má za sebou úpravy za více než 65 milionů korun. Pyšní se mimo jiné z brusu novou střechou. V uplynulých dnech zažil slavnostní znovu otevření a už se tu i hraje. Poprava vražetkyně v americkém Tennessee se pokazila. Krista Pajková byla odsouzená za brutální vraždu své 19-leté spolužačky v roce 1995. Nyní měla být usmrcena injekcí. Obě smrtící dávky však přežila a následně byla převezena do nemocnice. Celý incident se prověřuje, i to, zda bude poprava pokračovat.
1: Sport.
3: Slovenský hokejový tým v české extralize. K tomu může dojít. Zástupci tuzemských klubů se shodli na tom, že projednají možný vstup Slovanu Bratislava do soutěže. Devítinásobný slovenský mistr svůj návrh představil včera. Uvidíme, jak se téma vyvine.
1: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
0: Rádio Metropole. Co na sebe. Víme, jak bude, víme, že krásné babí léto nebere konce, takže jedeme dál. Na Moravě opět polojasno a k tomu 20 až 23 stupňů, nejenom dnes, ale také zítra a o víkendu. Ovšem pozor, v neděli prý může být ráno chladnější než obvykle, naměříme zhruba nějakých 2 až 5 stupňů. Takže v neděli po ránu se bude hodit mikina a možná i čepice, ovšem odpoledne to zase bude na tričko.
5: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva.cz.
0: Rádio Metropole. Za volantem. Víme, jak se jezdí tady a víme, kde se vyplatí dát nohu z plynu v Olomouci. Radary nám 50 hlídají na Okružní, Přerovské, na Jižní i Slavonínské. Jinak nehoda se dořešuje na dálnici D46 Prostějov-Olomouc, na tom exitu Prostějov-Sever, ještě je tu odstavené auto a záchranáři mají stále práci na silnici Chropině-Skaštice po srážce dvou motorkářů. Tak ať vám cesta příjemně utíká, dál jedete se svým oblíbeným rádiem.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

Osobnosti kraje. Představujeme vám zajímavé osobnosti našeho regionu. Tento týden od pondělí do pátku po 10. nebo po 16. hodině s Martinem Škurkem o právu, o hodnotách a o životě. Top osobnosti kraje. Jedině na tomto rádiu.

0: for now.
1: Moc děkujeme za vaši věrnost. Čtvrteční čas příjemně plyne a my vás za chvíli zavedeme do světa nejčerstvějších zpráv a událostí z regionálních webů. Přejeme vám, ať vám zbytek dne utíká přesně podle vašich představ.
2: Milujete bonsaje a krásu podzimní zahrady? Přijďte od 2. do 4. října na Floria Podzim na výstaviště Kroměříž. Těšte se na stovky bonsají, zahradnickou inspiraci i nákupy pro váš domov a zahradu. Floria Podzim, 2. až 4. října. Více na výstaviště Kroměříž.cz.
3: Ti kyberšmejdi zas***ni nikdy nespí, ale pan Prokoukl taky ne. Když si nejsi jistý, klikni na panprokoukl.cz. Pomůže, poradí, kyberšmejda odhalí. Ve dne v noci. Panprokoukl.cz. Bezpečný je zdarma pro tebe, prostě pro všechny. Tvůj štít proti kyberpodvodům panprokoukl.cz. Olomoucký kraj a policie dávají stránce panprokoukl.cz 12 bodů z 10.
4: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
5: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
6: Slyšíš to syčení grilu? Cítíš tu vůni? Do Olomouce přijíždí Burger Street Festival. Od pátku do neděle u Šantovky ochutnáš ten nejlepší street food z celého Česka. Novinka letoška? Mini burgery pro objevitele. Tři malé chutě místo jednoho velkého. Klidně i ten velký k tomu. Burger Street Festival u Šantovky Olomouc.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
8: Olomouc zažije baseball světové úrovně i velkolepou oslavu 50 let klubu Skokani. V ostré bitvě v rámci German Series změří síly národní týmy Česka a Německa. Špičkový mezinárodní zápas doplní nabitý program pro celou rodinu. Americká auta, skvělé jídlo z food trucků, dětský turnaj, soutěže, kolotoče, divácké show i Bacardi Chill Zona. Předprodej vstupenek sledujte na sociálních sítích Skokanu. Kdy a kde? 3. a 4. října na baseballovém stadionu v Olomouci. Přijďte. Víc info na webu Skokanu Olomouc.
9: Ať je fešák.
10: A má krásný oči.
11: Ať je vtipnej.
10: A chytrej.
11: A zajištěnej.
12: A hlavně, ať není ženatej.
9: Holky, nechceme toho trochu moc?
13: Tak jsem tady. Ahoj všem.
14: Divadlo Tramtárie uvádí Čarodějky z Lipníku.
9: Komedii o tom, co si ženy přejí a co se stane, když se jim přání splní. Premiéra 4. října.
15: Karel Roden v dojemném příběhu plného vnitřní síly, nadnášejícího humoru, ale i smutku a otázek o existenci. To je hra Kapitán Skvělouš, už 4. října v kině Metropol Olomouc. Stane se hrdina dobrým otcem a zachrání své manželství? Přijďte to zjistit. Kapitán Skvělouš v podání Karla Rodena 4. října, kino Metropol Olomouc.
16: Radio Metropole.
17: Metropole.

0: Radio Metropole
1: a odpolední chill. Perfektní kulisa k tvému rozhodnutí, že už máš dneska padla.
2: Dneska padla.

0: Nebaví tě představa, že strávíš život sezením v kanceláři u tabulek? Chceš pracovat s materiálem, který voní, má duši a neuvěřitelnou budoucnost? Chceš akci, volnost, vůni dřeva a práci, za které jsou vidět hned výsledky? Tak zpozorni! Švehlova střední škola polytechnická v Prostějově a střední škola polytechnická v Olomouci hledají budoucí tesaře. Tady tě nečeká jen nudná teorie. Naučíš se stavět krovy, pergoly i moderní ekologické dřevostavby. Budeš tvořit ručně, ale ovládneš i nadupaná CNC obráběcí centra. A bonus? Olomoucký kraj tě za dobré výsledky a docházku odmění krajským stipendiem. Získáš skvělou partu, moderní dílny a hlavně řemeslo, po kterém je obrovská poptávka. Mrkni na web švehlova.cz nebo ssprool.cz. Vezmi budoucnost do svých vlastních rukou. Řemeslo žije a poctivé řemeslo je cool. Pojď studovat obor tesař.
1: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: 5 promile alkoholu, tak to je letošní rekord a zatím celkový počet převozů 231. Jak píše Report.cz, olomoucká záchytka má letos napilno. Blíží se papučový den, letos bude 14. října. Tahle akce se koná na podporu mobilních hospiců. Jak se zapojit, jak ji sdílet, tak to zjistíme na webu dožitdoma.cz. A zdravíme také Prostějov, tady se chystáme na kouzelný podzimní večer. Ve Smetanových sadech se rozsvítí oblíbená dýňová stezka odvahy a zručnosti. Už zítra od 18. hodiny. Víc se dozvíme v nejnovějším čísle týdeníku Hanák a ten je v prodeji vždycky od čtvrtka. S námi jste na té správné vlně, tady vždycky víte, co se děje.
1: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
3: Rádio Metropole.
4: Protože my jsme jako tvůj DJ na přání.
5: Teda skoro na přání.
4: Občas zahrajeme i to, co ti zrovna proletělo hlavou.
6: Čistá telepatie.
3: Metropole.
7: Posloucháš?
6: Rádio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 15 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Neseme další várku informací. Za volantem buďme opatrní. V Olomouckém kraji zemřeli v uplynulém měsíci při dopravních nehodách dva lidé. Jde meziročně o stejný počet. Od začátku letošního roku si tak nehody v regionu vyžádali celkem 15 lidských životů. Informují o tom policejní statistiky. Ke tragické bouračce došlo v září u Kojetína, kde zemřel řidič osobního auta, který se při předjíždění v protisměru srazil s nákladňákem, a u Lipiny u Šternberka, kde posrážka s nákladním autem zemřel motorkář. Posila pro českou armádu z Olomoucka. Společnost Panav ze Senice na Hané předala české armádě první speciální chladírenský přívěs pro polní kuchyně. Vůz má vlastní zdroj energie a tři komory s různými teplotními režimy.
1: Blansko aktuálně.
2: Ať se na nádraží v Blansku může bez potíží pohybovat každý, dočká se bezbariérového přístupu. Správa železnice tam během 3 let postaví výtahy k nástupištím, píše deník. Zvažuje se i vznik nového přístupu na stanici ze starého Blanska.
0: Sport.
2: A zase bude jezdit. Dvojnásobný mistr světa Formule 1 Fernando Alonso bude prohánět vozy F1 i příští rok, kdy mu bude 46 let. Španělský pilot prodloužil o další sezónu smlouvu s týmem Aston Martin. Ve Formule 1 to bude už jeho 24. sezóna.
3: Udělejte něco pro své zdraví. 14. října vás v nemocnici Agel Přerov čekají bezplatná vyšetření zaměřená na prevenci cévní mozkové příhody.
4: Tak schválně, jak bylo přesně před rokem, loni 1. října. Víceméně zamračeno, místy trochu poprchávalo a na teploměru bylo maximálně 10 stupňů. Víme, jak bude, taky na začátku října pokračuje babí léto. Na Moravě budeme mít dál většinou polojasno se sluníčkem a s odpoledními teplotami lehce nad 20.
1: Rádio Metropole za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci si jako každý den hlídáme 30, například na Svornosti, na ulici Kmochova i Krapkova u parku, anebo na Masarykově třídě. A pozor, máme hlášenou větší nehodu na Svitavsku na silnici 35, jak je ta Kocřířovská dolina. Tady opatrně máme tu srážku osobáku s nákladňákem. Tak na sebe dávejte pozor a šťastnou cestu.
5: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Radio Metropole.

Ahoj, posloucháš Rádio Metropole a dneska se zaměříme na skvělý tip pro jablíčkáře. Pokud máš iPhone a používáš na něm iOS 27, pak možná v telefonu máš jednu užitečnou ochranu, o které si zatím vůbec nevěděl. A co je trochu zvláštní, Apple ji tentokrát nechal na tobě. Pokud ji chceš využívat, musíš si ji sám zapnout. Jmenuje se detekce rizika zneužití identity a zaměřuje se na situace, kdy tě podvodník manipuluje tak, abys sám udělal něco, co bys za normálních okolností neudělal. Třeba ti zavolá někdo, kdo se vydává za bankéře, přesvědčí tě, že je potřeba rychle něco vyřešit a ty podle jeho instrukcí odešleš peníze. A právě tady je problém. Telefon totiž nemusí být vůbec napadený. Ty sám potvrzuješ platbu a systém tak nemusí poznat, že za ní stojí podvod. Nová funkce proto dokáže u podporovaných aplikací vyhodnotit, jestli některé okolnosti nevypadají jako probíhající podvod. Aplikace může požádat o vyhodnocení například ve chvíli, kdy provádíš platbu nebo měníš heslo. Podle článku se přitom posuzují informace související se zařízením a účtem Apple. Smyslem je odhalit situaci, kdy je uživatel k určitému kroku tlačený, nebo je k němu navedený podvodníkem. Takže jestli máš iPhone s iOS 27, stojí za to vědět, že tahle možnost existuje. Není totiž automaticky zapnutá a musíš ji aktivovat sám. Protože u podvodu někdy nestačí jen chránit telefon. Důležité je poznat i chvíli, kdy se někdo snaží zmanipulovat právě tebe. A od toho je tady tvoje Rádio Metropole. S námi seš vždycky v bezpečí. Posíláme ti víc muziky, víc energie.

0: čas.
1: Jsme moc rádi, že máte naše rádio naladěné i na začátku nového měsíce. Čtvrtek sebou nese skvělou energii a pomalu taky vidinu víkendu. Už za chvíli pro vás budeme mít nálož parádních tipů na zajímavé akce. Přejeme vám skvělý den nabitý dobrou náladou.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na Ticketlife.cz.
4: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
5: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Rádio Metropole.
8: Metropole.

0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
1: Něco končí a něco začíná. Září je pryč, podzimní žezlo přebírá říjen a také ten bude plný zábavy. Pojďme do kina. Olomoucké premiér cinema se dává od dneška mysteriózní drama Pravda nebo lež a čeká nás i úplně nový a jiný Tom Cruise jako šedivý obezní hrubián a je to film Digger. Na zběsilou misi se Tom Cruise jakožto Digger vydává také v kině v Přerově anebo v Blansku. V Olomouci budeme mít od pátku do neděle oblíbený Burger Street Festival. Budeme mít plné pusy, jako vždycky na Šantovce. Letošní novinkou jsou na ochutnávku takzvané mini burgery. A v sobotu bude nedaleko Olomouce v náměšti Traktoriáda na Louce pod zámkem. Užijeme si tradiční spanělou jízdu i opékání špekáčků. Stavíte se?
0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 16 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Právě teď začíná přehled aktuálních událostí na našich vlnách. Projet areálem fakultní nemocnice Olomouc nyní není nic snadného. Dopravu tu omezuje stavba, píše o tom report.cz. Z důvodu přestavby ředitelství je například uzavřena příjezdová cesta k onkologii. Řidičům tu v orientaci pomohou značky. Od konce září se autům uzavřela i část ulice za nemocnicí a omezení platí i u novostavby budovy B. A parkování ve fakultní nemocnici Olomouc v ulici IP Pavlo je uzavřené. Pro pěší, autobusy a záchranáře je průjezd zachován.
0: Přerov aktuálně.
3: Další krok ke stavbě jihozápadního obchvatu Přerova. Stavební úřad schválil územní rozhodnutí pro první etapu stavby. Olomoucký kraj, který stavbu za 600 až 700 milionů korun zafinancuje, chce práci zahájit v letech 2028 až 2029 a ulevit tak provozu ve městě. Jak to vypadá se záměrem běžkařské arény na Rejvízu v Jeseníkách? Vyvolal odpor a vznikla proti němu i petice. Sdružení cestovního ruchu Jeseníky však mírní obavy, tvrdí, že má jít o citlivě upravené tratě a žádný velký komplex s tribunami či stavbami, píše deník. Uvidíme, kam se tedy záměr vyvine. V Česku poměrem pracuje nejvíc lidí z celé Evropské unie. Česko má nejnižší míru nezaměstnanosti ze všech států EU. Bez práce tu je v průměru 32 lidí z tisíce. V Evropské unii celkově bylo za srpen bez práce v průměru 61 lidí z tisíce. Ukazují to data Eurostatu.
1: Sport.
3: Postup do druhého kola na turnaji ATP v Tokiu dnes vybojoval přední hráč prostějovského tenisového klubu Jiří Lehečka. Na betonovém kurtu na úvod turnaje vyzval Belgičana Berkse a přemohl ho 2-1 na sety.
1: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.

0: Pátek, v sobotu i v neděli nás čeká většinou polojasná obloha s nejvyššími denními teplotami mezi 20 a 24 stupni Celsia. Sem tam se může objevit taky vyšší oblačnost. A co příští týden? I nadále teploty okolo 20 stupňů Celsia a polojasno.
1: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Ochutnali jste už náš chalupářský bochník. Poctivý chléb s křupavou kůrkou s vůní domova. Příběh pečiva.cz.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
0: Od nás víte o dopravní nehodě nákladního a osobního auta na obchvatu Svitav směrem na Kocířov. Stále se to vyšetřuje, ale opatrně se dá projet. Bourá se taky u Hulína na trase Pravčice Třebětice. Tady jde o nehodu dvou osobních aut, ale i zde se dostaneme bez problému. Policejní hlídka je potom na D1 na exitu Vyškov Západ a zdržení 10 minut naberete v Kroměříži na ulici Kojetínská. Přejeme vám pohodovou jízdu a šťastnou cestu.
2: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Top osobnosti kraje. Hostem u mikrofonu je Martin Škurek a my se ptáme, jak vypadá váš dokonalý den?
1: Čistě teoreticky, kdyby takový den byl, tak určitě ráno další spánek, řekněme do 9. hodiny, potom nějaká televize, aby se člověk dozvěděl, co se kolem něho děje, potom dobrá snídaně s bílou kávou, následně potom čtení, miluji čtení, musím říct, že to je moje vášeň od jak živa. Potom dobrý oběd, přiznám se, že mám rád segredinský guláš, takže to je moje oblíbené jídlo. A potom odpoledne určitě návštěva fotbalu, miluji fotbal, na fotbale jednoznačně pivo a cigáro. No a pobít s přáteli v sobotu večer, zajít na jedno, na dvě, no a potom zase se dostavit domů a večer a poslouchat hudbu, kterou mám rád, což jsou 80. léta. No a potom někdy kolem 11. 12. hodiny usnout, protože obvykle to mám tak, že usínám kolem 2. 3. hodiny a do té doby pracuju.
0: Říká Martin Škurek. Děkujeme.

0: velké díky, že nás posloucháte. Čtvrtek je v plném proudu a my pro vás už za chvíli chystáme náš pravidelný magazín, ve kterém vám přinášíme praktické rady a triky. Tentokrát se zaměříme na nadcházející změnu času. Probereme, jak tenhle posun ručiček co nejlépe zvládnout. Do té doby vám budeme hrát naše skvělé pecky.
1: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodejna Ardon Přerov naproti Obi. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
2: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace, poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace, jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
3: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horty Komplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc, Horty Komplex.
4: Slyšíš to syčení grilu? Cítíš tu vůni? Do Olomouce přijíždí Burger Street Festival. Od pátku do neděle u Šantovky ochutnáš ten nejlepší street food z celého Česka. Novinka letoška? Mini burgery pro objevitele. Tři malé chutě místo jednoho velkého. Klidně i ten velký k tomu. Burger Street Festival u Šantovky Olomouc.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90 nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
8: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
7: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola, litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
10: Radio Metropole.
11: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Začal říjen a my dostaneme jednu hodinu života nebo i spánku navíc. Letní čas letos skončí v noci ze soboty 24. na neděli 25. října. Ve 3 hodiny ráno se hodiny vrátí zpátky na 2. Jednoduchá pomůcka, na jaře to jde dopředu, na podzim to jde dozadu. Mobil, počítač i chytré hodinky se většinou přeřídí sami. My zkontrolovat musíme na konci října hlavně budík, troubu, mikrovlnku nebo hodiny v autě. Ptáte se nás, jak se na změnu času připravit. Zeptali jsme se odborníků a ti navrhují, že 3 dny před změnou času můžeme posouvat spaní, vstávání i večeři každý den o 15 až 20 minut později. Pomůže také pravidelný režim a dostatek denního světla. Takže teď už víme, že čas se mění v noci ze 24. na 25. října. Hodinová ručička se vrátí zpátky o 60 minut a my dostaneme hodinu života nebo hodinu spánku navíc. Co s tím uděláte?
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek. Posloucháš?
2: Rádio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 17 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Ladíte naše vlny a posloucháte zprávy. Jdeme do Olomouce. Senior, který už neměl vůbec řídit, v úterý jel v autě po Kavkově a Jižní ulici. Na předním kole osobního auta měl defekt a když ho zastavili strážníci, jel už jen po rávku.
3: Když hlídka kontaktovala řidiče staršího věku, tak ten se jel zmateně a dezorientovaně. Nakonec se podařilo zjistit, že muž trpí zdravotními problémy a během září mu byl vystaven posudek o zbavení způsobilosti k řízení motorových vozidel. Vzhledem k rozpoložení řidiče byla na místo přivolána zdravotnická záchranná služba a ta dotyčného odvezla do fakultní nemocnice. Celý případ nakonec bude oznámen příslušnému správnímu orgánu k dalšímu řešení.
2: Dodal k případu komisař městské policie Olomouc Petr Čundrle. Přerovsko dál bojuje se suchem, protože ani vydatné zářijové deště bohužel situaci nezlepšily. Úřady proto prodloužily zákaz čerpání vody ze řek a potoků v Přerově a okolí, a to až do 31. října.
0: Svitavsko aktuálně.
2: Velkou rekonstrukcí prošel zimní stadion v Poličce na Svitavsku. Má za sebou úpravy za více než 65 milionů korun. Pyšní se mimo jiné z brusu novou střechou. V uplynulých dnech zažil slavnostní znovu otevření a už se tu i hraje. Poprava vražedkyně v americkém Tennessee se pokazila. Krista Pajková byla odsouzená za brutální vraždu své 19-leté spolužačky v roce 1995. Nyní měla být usmrcena injekcí. Obě smrtící dávky však přežila a následně byla převezena do nemocnice. Celý incident se prověřuje, i to, zda bude poprava pokračovat.
1: Sport.
2: Slovenský hokejový tým v české extralize. K tomu může dojít. Zástupci tuzemských klubů se shodli na tom, že projednají možný vstup Slovanu Bratislava do soutěže. Devítinásobný slovenský mistr svůj návrh představil včera. Uvidíme, jak se téma vyvine.
1: Rádio Metropole. Co na sebe.
4: Na Olomoucku dneska sluníčko zapadá v 18.42, nad Hanáckou metropolí pak zítra slunce vyjde v 6.50. Víme, jak bude. V pátek, v sobotu i v neděli nás čekají teploty okolo 20 stupňů Celsia a převážně polojasná obloha. Podobně bude počasí vypadat taky v první polovině příštího týdne.
5: Praktický lékař pro děti s výhodami nemocniční péče? Nemocnice Agel Sternberg přijímá nové pacienty. Individuální péče a návazná vyšetření na jednom místě.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Se 17. hodinou je na moravských silnicích relativně klid, jezdíme bez vážnějších dopravních nehod, došetřuje se akorát střet tří osobáků v Blansku na Poříčí, kde už se dá ale bez problému projet. Dávejte si pozor taky na porouchané osobní auto na D1 za Kroměříží na cestě na Vyškov a v Olomouci na třídě 17. listopadu. Počítejte v tuhletu chvíli se zdržením na 10 minut v koloně. Přejeme pohodovou jízdu a šťastnou cestu.
6: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: Děkujeme, že jste s námi. Čtvrteční den příjemně utíká a my už brzy společně nahlédneme do dnešního kalendáře, podíváme se, kdo má svátek a připomeneme si, čím je první říjnový den významný. Užijte si s námi čtvrteční pohodu, my vám k ní posíláme hit za hitem.
1: Hledáte dárek, který opravdu potěší? Darujte poctivé delikatesy Via Delicia pro blízké přátelé i obchodní partnery. Více na viadelicia.cz.
2: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet... No tak nic, no.
3: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
4: Olomouc zažije baseball světové úrovně i velkolepou oslavu 50 let klubu Skokani. V ostré bitvě v rámci German Series změří síly národní týmy Česka a Německa. Špičkový mezinárodní zápas doplní nabitý program pro celou rodinu. Americká auta, skvělé jídlo z food trucků, dětský turnaj, soutěže, kolotoče, divácké show i Bacardi Chill Zona. Předprodej vstupenek sledujte na sociálních sítích Skokanu. Kdy a kde? 3. a 4. října na baseballovém stadionu v Olomouci. Přijďte. Víc info na webu Skokanu Olomouc.
5: Karel Roden v dojemném příběhu plného vnitřní síly, nadnášejícího humoru, ale i smutku a otázek o existenci. To je hra Kapitán Skvělouš, už 4. října v kině Metropol Olomouc. Stane se hrdina dobrým otcem a zachrání své manželství? Přijďte to zjistit. Kapitán Skvělouš v podání Karla Rodena 4. října kino Metropol Olomouc.
6: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle do myčky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
7: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
8: No jasně, z MND to jde.
7: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
9: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
10: Náš výkup je teď totální hardcore.
11: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Radio Metropole.
14: Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: Je čtvrtek 1. října a dnešní kalendárium nám rovnou naplánovalo celý den. Ráno, klidně i odpoledne káva, slavíme Mezinárodní den kafe. K tomu po celý den muzika z našeho rádia, je Mezinárodní den hudby. A zavoláme babičce i dědovi, je Mezinárodní den seniorů. Na rozky slaví zpěvačka Ilona Čáková a krásných 95 let je herci, hudebníkovi, textaři i divadelníkovi panu Jiřímu Suchému. Ten je pořád ve skvělé formě. Gratulujeme. A komu dnes zhudebňujeme svátek? Všem Igorům. Vaše jméno má skandinávské kořeny a za jeho historii můžeme vyrazit až do světa vikingů. Přesně na tom jsme postavili dnešní sváteční hymnu. Igorové, štít je nahoru, tohle je pro vás.
2: Igor, podle původu svého jména máš v sobě vikinga.
3: Takže dneska můžu plenit?
2: Můžeš.
3: Paráda!
2: Maximálně takhle!

0: chlapi, všechno nejlepší.
1: A dneska klidně vypleňte tu ledničku.
2: Metropole právě dnes.
3: Tohle je
4: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 18 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Připravené jsou pro vás další zprávy, pojďte si je poslechnout. Jdeme na prkna, která znamenají svět. Olomoucké divadlo Tramtárie uvede v neděli premiéru nové komedie z prvky hororu Čarodějky z Lipníku. Autorská hra Vladislava Kracíka se volně inspiruje filmem Čarodějky z Eastwicku o třech ženách, které si vysní dokonalého muže. Podrobnosti na webu divadlotramtarie.cz.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Skvělou pomocí na vodě jsou přerovští hasiči. Ukázali to v konkurenci dalších týmů z České republiky na prestižní soutěži ve vodní záchraně na přehradě Pastviny. Získali stříbro a skvěle se předvedli i hasiči ze Šumperka, kteří v soutěži skončili pátí.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
3: Cenové stropy na paliva a nižší daň u nafty obnovil stát. Řidiče tak v Česku v současné palivové drahotě tankují levněji. Litr benzínu Natural 95 vyjde maximálně na 46 korun a 14 haléřů a motorová nafta na 48 korun a 72 haléřů. Policie připravuje na silnicích rozsáhlá opatření kvůli ilegálnímu srazu tuningových aut. Do Prahy a Brna mají v pátek a v sobotu zamířit tisíce upravených vozů z celé Evropy. Dle policie hrozí ilegální závody a blokování dálnic.
2: Sport.
3: Fotbalisté olomoucké Sigmy si zpestří současnou reprezentační přestávku přípravným utkáním se zahraničním týmem. V pátek od 14 hodin přivítají na trávníku Androva stadionu v Olomouci slovenský prvoligový tým MŠK Žilina.
4: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
2: Rádio Metropole. To na sebe.
5: Začínáme pohledem na biopředpověď, která je v našem regionu až do konce týdne bezproblémová, na prvním stupni tedy na nejnižší zátěži. Víme, jak bude. Zítra polojasná obloha s teplotami okolo 20 stupňů Celsia. Podobně to bude vypadat taky v sobotu a v neděli. No a i první polovina příštího týdne bude vypadat dle meteorologů stejně.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Bouda se u Jevíčka, nehoda nákladního a osobního auta se vyšetřuje na cestě na Křenov, projet se dá, ale bez zdržení. Nákladní, nákladák a osobní vůz jsou v sobě taky na Přerovské ulici v Kojetíně. I zde je průjezd, ale se zvýšenou opatrností. No a do třetice nehoda nákladního auta na trase Střílky Cetechovice. Tady je to vážnější se záchrankou, ale i zde se dá dostat. Přejeme vám šťastnou cestu a dobře dojeďte.

0: Jsme rádi, že ladíte naše rádiové vlny. Pokud přemýšlíte, na co zajít do kina, máme pro vás už za chvíli parádní tip. Náš filmový expert nám představí ty nejžhavější novinky a premiéry, které právě dorazily na plátna moravských kin. Přejeme vám příjemný poslech.
1: Slyšíš to syčení grilu? Cítíš tu vůni? Do Olomouce přijíždí Burger Street Festival. Od pátku do neděle u Šantovky ochutnáš ten nejlepší street food z celého Česka. Novinka letoška? Miniburgery pro objevitele. Tři malé chutě místo jednoho velkého. Klidně i ten velký k tomu. Burger Street Festival u Šantovky Olomouc. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
2: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje. Radio Metropole.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Na našem rádiu máte jistotu, že když vás na něco pozveme, bude to stát za to. Tohle potvrzují i naši filmoví experti. Dnes má u nás v rádiu službu Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinemas. Radku, jaké jsou filmové novinky pro začátek tohoto měsíce, pro začátek října?
2: Zdravím posluchače i tebe, Lukáši. Tento týden si v kině vyberete, jestli chcete tančit, napínat nervy nebo vidět Toma Cruise v trochu neobvyklé roli. Začnu českým filmem Tango pro tři.
3: Tak já teda asi něco zatancuju.
4: No, tak kvůli tomu tady konec konců jsme.
2: Julii, kterou hraje Kristýna Boková, se právě rozpadl život. Když dostane příležitost zúčastnit se taneční show, rozhodne se dokázat, že umí začít znovu. Jejím partnerem je tanečník Kristián v podání Jána Koleníka. Ten se ale chce hlavně vrátit na vrchol. Na parketu tak nejde jen o kroky a potlesk, ale i o to, jestli si tihle dva dokážou věřit.
5: Máte se na co těšit.
1: Co pro posluchače milující napětí?
2: Pro ně je tu Pravda nebo lež. Začínající spisovatelka přijíždí do domu slavné autorky, aby za ní dokončila její knihy. Pak ale objeví rukopis s děsivým přiznáním. Je skutečné, nebo je to jen další příběh, který někdo mistrně vymyslel? V thrilleru podle románu Colin Hoover hrají Anne Hathaway, Dakota Johnson a Josh Hartnett.
6: Even with my generous warning, you're going to continue to ingest my words.
2: Na konci filmu jsem si opravdu lámal hlavu nad tím, co byla pravda a co lež. Další novinkou je Digger. Tom Cruise tentokrát hraje mocného muže, který se snaží zachránit svět před katastrofou, kterou sám způsobil. It's ridiculous. And it's scary. Film režíruje Alejandro Iñárritu a už spojení těchto dvou men je pro mě důvod být velmi zvědavý, co na plátně vzniklo. A nakonec pozvánka pro hudební fanoušky. Queen Budapest. Legendární koncert Queen z Budapešti z roku 1986 se vrací na velké plátno v nové obrazové a zvukové podobě. Freddie Mercury, 80 000 diváků a skladby, které známe dodnes.
1: Český film Tango pro tři, napínavý thriller Pravda nebo lež s Anne Hathaway a Dakotou Johnson, také Digger s Tomem Cruise.

0: má nebo hudební záležitost Queeni v Budapešti. Jsou filmové premiéry pro začátek října v moravských kinech, které nám doporučuje za filmové experty Radek Kreuziger z Premier Cinemas. Radku, děkujeme za zpestření našeho vysílání.
1: Díky Lukáši za rozhovor a všem posluchačům přeji krásný den.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

V pátek, v sobotu i v neděli nás čeká většinou polojasná obloha s nejvyššími denními teplotami mezi 20 a 24 stupni Celsia. Sem tam se může objevit taky vyšší oblačnost. A co příští týden? I nadále teploty okolo 20 stupňů Celsia a polojasno. Radio Metropolis.

0: Moc děkujeme za vaši věrnost. Čtvrteční čas příjemně plyne a my vás za chvíli zavedeme do světa nejčerstvějších zpráv. A událostí z regionálních webů. Přejeme vám, ať vám zbytek dne utíká přesně podle vašich představ.
1: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace, poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace, jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
2: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na Ticketlife.cz.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000.

0: tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
1: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment. Dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodejna Ardon Přerov naproti Oby. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Ať je fešák a má krásný oči.
4: Ať je vtipnej.
3: A chytrej.
5: A zajištěnej.
4: A hlavně, ať není ženatej.
3: Holky, nechceme toho trochu moc?
6: Tak jsem tady. Ahoj všem.
7: Divadlo Tramtárie uvádí Čarodějky z Lipníku.
3: Komedii o tom, co si ženy přejí a co se stane, když se jim přání splní. Premiéra 4. října.
8: Tohle je Radio Metro.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: 5 promile alkoholu, tak to je letošní rekord a zatím celkový počet převozů 231. Jak píše Report.cz, olomoucká záchytka má letos napilno. Blíží se papučový den, letos bude 14. října. Tahle akce se koná na podporu mobilních hospiců. Jak se zapojit, jak ji sdílet, tak to zjistíme na webu dožitdoma.cz. A zdravíme také Prostějov, tady se chystáme na kouzelný podzimní večer. Ve Smetanových sadech se rozsvítí oblíbená dýňová stezka odvahy a zručnosti. Už zítra od 18. hodiny. Víc se dozvíme v nejnovějším čísle týdeníku Hanák a ten je v prodeji vždycky od čtvrtka. S námi jste na té správné vlně, tady vždycky víte, co se děje.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek. Posloucháš?
2: Rádio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 20 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Eunboss je brazilský producent a DJ, který do elektronické taneční hudby přináší svěží zvuk a energii, která tě rozhýbe. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co tě vždycky vezme na pořádnou party a nenechá tě sedět. Připrav se na pořádnou dávku taneční radosti a groove. Zůstaň naladěný, protože Metropole má pro tebe další 15.

0: Roden v dojemném příběhu plného vnitřní síly, nadnášejícího humoru, ale i smutku a otázek o existenci. To je hra Kapitán Skvělouš, už 4. října v kině Metropol Olomouc. Stane se hrdina dobrým otcem a zachrání své manželství? Přijďte to zjistit. Kapitán Skvělouš v podání Karla Rodena 4. října kino Metropol Olomouc.
1: Olomouc zažije baseball světové úrovně i velkolepou oslavu 50 let klubu Skokani. V ostré bitvě v rámci German Series změří síly národní týmy Česka a Německa. Špičkový mezinárodní zápas doplní nabitý program pro celou rodinu. Americká auta, skvělé jídlo z food trucků, dětský turnaj, soutěže, kolotoče, divácké show i Bacardi Chill Zona. Předprodej vstupenek sledujte na sociálních sítích Skokanu. Kdy a kde? 3. a 4. října na baseballovém stadionu v Olomouci. Přijďte. Víc info na webu Skokanu Olomouc.
2: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz
3: Radio Metropole.
4: Metropole.

Tady je tvoje Metropole. Dneska se zastavíme v Itálii a představíme ti Meknu, rapera a zpěváka, který spojuje melancholii, eleganci a moderní zvuk. Jeho tracky jsou jako večerní jízda městem. Pomalé, stylové, s hlubokým podtextem. Mekna je jako kámoš, co ti nenápadně řekne ty nejdůležitější věci a zůstane ti v hlavě ještě dlouho. Jeho hudba tě možná nepraští do uší hned, ale o to víc tě chytne za srdce. Tak zůstaň s námi.

0: kámoši, kteří ti dělají společnost, ať už si kdekoliv. OK, automatické hudební streamy jsou fajn, ale my ti občas i něco řekneme. A to se cení.
1: Radio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se těš na Vamero. Duo producenta a DJe, které přináší do taneční scény svěží a energický zvuk. Jejich skladby jsou plné chytlavých rytmů a moderních beatů, které tě nenechají v klidu. Styl Vamera je taneční, moderní a plný groovu. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska přináší pořád

0: Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Toma Gregoryho, britského zpěváka s jedinečným hlasem a charizmatem, který si rychle získal fanoušky po celém světě. Jeho hudba je plná emocí a chytlavých melodií, které si tě získají na první poslech. Tom dokáže svým projevem vyprávět příběhy, které tě vezmou za srdce a zároveň tě rozhýbou, když je čas na zábavu. Je jako kámoš, co ti vždycky

0: Já to.
1: Rádio Metropole.
2: Olomouc 92 a Zábřeh 105.8 FM.
3: Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska tě pozdravuje Sabrina.

Ahoj, posloucháš Rádio Metropole a dneska se zaměříme na skvělý tip pro jablíčkáře. Pokud máš iPhone a používáš na něm iOS 27, pak možná v telefonu máš jednu užitečnou ochranu, o které si zatím vůbec nevěděl. A co je trochu zvláštní, Apple ji tentokrát nechal na tobě. Pokud ji chceš využívat, musíš si ji sám zapnout. Jmenuje se detekce rizika zneužití identity a zaměřuje se na situace, kdy tě podvodník manipuluje tak, abys sám udělal něco, co bys za normálních okolností neudělal. Třeba ti zavolá někdo, kdo se vydává za bankéře, přesvědčí tě, že je potřeba rychle něco vyřešit a ty podle jeho instrukcí odešleš peníze. A právě tady

0: Takže jestli máš iPhone s iOS 27, stojí za to vědět, že tahle možnost existuje. Není totiž automaticky zapnutá a musíš ji aktivovat sám. Protože u podvodu někdy nestačí jen chránit telefon. Důležité je poznat i chvíli, kdy se někdo snaží zmanipulovat právě tebe. A od toho je tady tvoje Rádio Metropole. S námi seš vždycky v bezpečí. Posíláme ti víc muziky, víc energie.
1: Posloucháš?
2: Rádio Metropole.

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Dua Lipu, zpěvačku, která dobývá svět svým silným hlasem a nezaměnitelným stylem. Její hudba je jako energická jízda, co tě nenechá v klidu a rozproudí každou párty. Dua Lipa je jako ta kámoška, co vždycky ví, jak ti zvednout náladu a rozsvítit den. Její styl kombinuje moderní pop s nádechem vintage, což z ní dělá hvězdu světového formátu.

0: is real.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska to rozjedeme s Davidem Guettou, francouzským DJem a producentem, který se stal jedním z největších jmen taneční hudby. Jeho beaty rozhýbou každou party a jeho skladby jsou synonymem pro energii a dobrou náladu. David Guetta je jako kamarád, co tě nikdy nenechá sedět. Vždycky přinese

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Sofiana, zpěváka, který vnáší do hudby svůj osobitý styl a emoce. Jeho skladby jsou plné síly a opravdovosti, což z něj dělá interpreta, kterého rozhodně stojí za to poslouchat. Sofian je jako ten kámoš, který tě vždycky podpoří a přinese dobrou náladu. Jeho hudba má ten správný šmrnc a umí tě chytit od první vteřiny. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli tě čeká víc skvělých hudebních příběhů.

tady je tvoje metropole. Dneska tě čeká holandský mix radosti a elektroniky Bekermat. DJ, který přidal saxofon k houseu a vytvořil vlastní styl, co je veselý jako nedělní brunch. Jeho hudba je svěží, hravá a chytlavá jako dobrý mím. Bekermat je jako kámoš, co ti pustí jeden beat a najednou máš chutí tancovat do kuchyně. Tak zůstaň naladěný, protože Metropole teď servíruje soundtrack k tvému nejlepšímu dni.

0: Váš rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 22 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.
2: Olé. Tady je tvoje Metropole. Bob Marley je král reggae, jehož hudba je synonymem pro pohodu, klid a dobrý vibe. Jeho skladby jsou jako ten nejlepší kámoš, co ti vždycky připomene, že život je o užívání si, lásce a míru. Bobova hudba nenechá nikoho chladným, ať už jsi fanoušek reggae nebo ne. Připrav se na pořádnou dávku pozitivní energie.

Tady je tvoje metropole. Představuje se nám Kygo. Norský DJ a producent, který do elektroniky přináší jemné melodie a pozitivní vibrace. Jeho hudba je jako pohodová jízda po letní pláži. Uvolněná, svěží a perfektní na chill i party. Kygo má talent vytvořit

Metropole. Olé, tady je tvoje Metropole. A teď se podíváme na další kousek elektronického nebe. Glockenbach. Tenhle producent je jako alchymista, co míchá funky beaty s housem a vytváří zvuk, který tě nenechá v klidu. Jeho rytmy jsou jako jízda na horské dráze, která je zároveň hladká a plná překvapení. A jestli tě baví tanec...

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Toma Gregoryho, britského zpěváka s jedinečným hlasem a charizmatem, který si rychle získal

0: Váš rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 23 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Posloucháš?
1: Rádio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si pustíme Lorana Wolfa, francouzského DJe a producenta, který svou hudbou ovládl taneční scény svými chytlavými housebeaty. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co ti vždycky přinese pořádnou dávku energie a nálady. Loran Wolf je známý svým svěžím stylem a schopností dodat radost na každé party. Zůstaň naladěný, protože Metropole

Tady je tvoje metropole. Alok je brazilský DJ a producent, který svou energickou taneční hudbou baví fanoušky po celém světě. Jeho skladby jsou jako ten kámoš.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Na našem rádiu máte jistotu, že když vás na něco pozveme, bude to stát za to. Tohle potvrzují i naši filmoví experti. Dnes má u nás v rádiu službu Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinemas. Radku, jaké jsou filmové novinky pro začátek tohoto měsíce, pro začátek října?
2: Zdravím posluchače i tebe, Lukáši. Tento týden si v kině vyberete, jestli chcete tančit, napínat nervy nebo vidět Toma Cruise v trochu neobvyklé roli. Začnu českým filmem Tango pro tři.
3: Tak já teda asi něco zatancu.
4: No, tak kvůli tomu tady konec konců jsme.
2: Julii, kterou hraje Kristýna Boková, se právě rozpadl život. Když dostane příležitost zúčastnit se taneční show, rozhodne se dokázat, že umí začít znovu. Jejím partnerem je tanečník Kristián v podání Jána Koleníka. Ten se ale chce hlavně vrátit na vrchol. Na parketu tak nejde jen o kroky a potlesk, ale i o to, jestli si tihle dva dokážou věřit.
5: Máte se na co těšit.
1: Co pro posluchače milující napětí?
2: Pro ně je tu Pravda nebo lež. Začínající spisovatelka přijíždí do domu slavné autorky, aby za ní dokončila její knihy. Pak ale objeví rukopis s děsivým přiznáním. Je skutečné, nebo je to jen další příběh, který někdo mistrně vymyslel? V thrilleru podle románu Colin Hoover hrají Anne Hathaway, Dakota Johnson a Josh Hartnett.
6: Even with my generous warning, you're going to continue to ingest my words.
2: Na konci filmu jsem si opravdu lámal hlavu nad tím, co byla pravda a co lež. Další novinkou je Digger. Tom Cruise tentokrát hraje mocného muže, který se snaží zachránit svět před katastrofou, kterou sám způsobil.
7: It's ridiculous. And it's scary.
2: Film režíruje Alejandro Iñárritu a už spojení těchto dvou jmen je pro mě důvod být velmi zvědavý, co na plátně vzniklo. A nakonec pozvánka pro hudební fanoušky. Queen Budapest. Legendární koncert Queen z Budapešti z roku 1986 se vrací na velké plátno v nové obrazové a zvukové podobě. Freddie Mercury, 80 000 diváků a skladby, které známe dodnes.
1: Český film Tango pro tři, napínavý thriller Pravda nebo lež s Anne Hathaway a Dakotou Johnson, také Digger s Tomem Cruisem a nebo hudební záležitost Queeni v Budapešti. Jsou filmové premiéry pro začátek října v moravských kinech, které nám doporučuje za filmové experty Radek Kreuziger z Premier Cinemas. Radku, děkujeme za zpestření našeho vysílání.
2: Díky, Lukáši, za rozhovor a všem posluchačům přeji krásný den.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
8: Radio Metropole.
9: Metropole. Olé. Tady je tvoje Metropole a dneska se podíváme na legendy, co definovaly elektroniku. Daft Punk. Tahle francouzská dvojka ve své hudbě míchá takové kouzlo, že se ti chce tančit, i když zrovna sedíš v tramvaji. Jejich styl je prostě unikát, co ovlivnil celý svět a pořád drží laťku vysoko. Tak zůstaň naladěnej, protože na Metropoli tě čekají další hudební

0: Váš rádio Metropole. Metropole. Byla půlnoc. Rádio Metropole. Olomoucký report.
1: Připravené jsou pro vás další zprávy, pojďte si je poslechnout. Jdeme na prkna, která znamenají svět. Olomoucké divadlo Tramtárie uvede v neděli premiéru nové komedie z prvky hororu Čarodějky z Lipníku. Autorská hra Vladislava Kracíka se volně inspiruje filmem Čarodějky z Eastwicku o třech ženách, které si vysní dokonalého muže. Podrobnosti na webu divadlotramtarie.cz.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Skvělou pomocí na vodě jsou přerovští hasiči. Ukázali to v konkurenci dalších týmů České republiky na prestižní soutěži ve vodní záchraně na přehradě Pastviny. Získali stříbro a skvěle se předvedli i hasiči ze Šumperka, kteří v soutěži skončili pátí.
0: Vysíláme aktuální zprávy.
1: Cenové stropy na paliva a nižší daň u nafty obnovil stát. Řidiči tak v Česku v současné palivové drahotě tankují levněji. Litr benzínu Natural 95 vyjde maximálně na 46 korun a 14 haléřů a motorová nafta na 48 korun a 72 haléřů. Policie připravuje na silnicích rozsáhlá opatření kvůli ilegálnímu srazu tuningových aut. Do Prahy a Brna mají v pátek a v sobotu zamířit tisíce upravených vozů z celé Evropy. Dle policie hrozí ilegální závody a blokování dálnic.
0: Sport.
1: Fotbalisté olomoucké Sigmy si zpestří současnou reprezentační přestávku přípravným utkáním se zahraničním týmem. V pátek od 14 hodin přivítají na trávníku Androva stadionu v Olomouci slovenský prvoligový tým MŠK Žilina.

pátek, v sobotu i v neděli nás čeká většinou polojasná obloha s nejvyššími denními teplotami mezi 20 a 24 stupni Celsia. Sem tam se může objevit taky vyšší oblačnost. A co příští týden? I nadále teploty okolo 20 stupňů Celsia a polojasno. Radio Metropole.

Thanks.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Byla jedna hodina.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Radio Metropole.
1: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska představujeme The Colors, italskou kapelu, která kombinuje rock, pop a energii do skvělého mixu. Jejich hudba je jako pořádná dávka adrenalinu, která tě rozhýbe a zvedne náladu. The Colors jsou jako kámoši, kteří tě nikdy nenechají smutným a vždycky přinesou pořádnou porci zábavy. Jejich skladby se rychle dostaly do srdcí posluchačů a jejich koncerty jsou plné energie a charisma. Pokud chceš zažít pořádnou hudební jízdu, je tohle ta pravá parta. Tak nevypínej rádio a zůstaň naladěný, protože na Metropoli tě čeká...